až zítra, třeba bude už pozdě. Jsem jen hromádka kostí a zhluk bílkovin a naježené rakety míří rovnou do slabin a taky na mou hlavu. A tak přijď už radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se mnou rozděl. Než přiletí

Byl jsem vhozen do života bez toho, že by se mě ptali. A bez toho, že by se mě někdo zeptal, budu zas vyhozen. A tak prosím jenom o jedinou malou úsluhu. Netvrďte mi do očí, že jednáte z mé vůle, že tohleto všechno je i moje přání. Svět je prouhovní vál, který svou kuličku válí jako v hypnóze. A pěkně do kolečka, do kola a pěkně po kruhu. Až se mu hlava zatočí, pak vydlabe si v zemi důlek, že tam přežije to bombu.

černý plánek. Hodláš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, může být už pozdě. Nikdo nás neposlouchá, a tak poslouchejme sebe. Jak se naše srdce hlásí ještě chvíli, ještě moment, ještě vteřinu, ach, tady na zemi. A tak přijdeš radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Cítím, že nebudu mít strach, když budu ležet vedle tebe. A tak nás najdou za milion roku asi návštěvníci z vesmíru a přikrý nás kamením. A pak na titulní stránce vesmírného kurýra výjdou reportáže o tom, jak zem umírá, generálské prýmky velvyslanců v žaketách.

svou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy, vody vítr vzal, nedopadnou na oltář, jak se zdá.

0: Divadlo Noc.
1: Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
1: A co?
2: Měl jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem to tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
1: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Ale jinak vypadáte dobře.
1: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
1: Tak já se tady zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
1: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
2: To víte, to dělají ty nemoce.
1: No jo, taky jo.
2: No jo. A
1: co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
1: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
1: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
2: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
1: Až přijde tou hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo, no. Píchá, jo. No,
2: buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě.
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
1: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo, tak fantazíruje.
1: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no. A jakou máte plotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: Tomáku, tak to nic není. Ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku.
2: To bych teda řekl.
1: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaké učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
1: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, to je pravda. Naschledanou.

unešeni neskutečnou láskou neznáme svět. Po ovoci pozná se strom a ty podle skutku.

jsou 3 hodiny. Dobrou noc. Tady Bucifal pro všechny na noční směně, za volantem i u okna, zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Ministerstvo spravedlnosti omylem odhalilo rodná čísla v novém obchodním rejstříku. Lucemburský soud zasáhl do majetku firmy ČEZ kvůli kauze Diag Human. Německá policie dopadla podezřelé ze žářství v Polsku, Varšava mluví o hybridní válce. Na Českobudějovicku v pondělí večer narazil vlak do kamení nastraženého přímo na kolejích, naštěstí k vykolejení nedošlo. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému a policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení. Ministerstvo spravedlnosti kvůli chybě v programu zpřístupnilo na testovací verzi nového obchodního rejstříku rodná čísla zapsaných osob. Úřad nyní prověřuje, jak dlouho byla data veřejně dostupná a kdo se k nim mohl dostat. Americký prezident Donald Trump obhajoval svou dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dovozu nafty s tím, že je v zájmu Spojených států. Za nedostatek dodávek přitom viní Ukrajinu a tvrdí, že Evropská unie zaplatila Rusku za energie stovky miliard dolarů. Německá policie na žádost Polska zadržela 2 turecké občany podezřelé z žhářského útoku na stanici satelitního internetu Starlink. Polský premiér Donald Tusk incident označil za další projev tzv. Hybridní války vedené proti jeho zemi. Lucemburský soud zablokoval podíly polostátní firmy ČEZ v tamních společnostech, přes které vlastní plynárenského distributora Gasnet. Důvodem je spor v kauze Diag Human, ČEZ postup označuje za nezákonný a hodlá se proti němu bránit u soudu. A teď sport. Fotbalista Slávie Tomáš Voček před úterním zápasem Ligy mistrů v Baku ocenil příběh soupeře z azerbajdžánského klubu Saba, kterému se jen několik let po založení podařilo probojovat do elitní soutěže. Pražané přitom v zápase usilují o to, konečně ukončit dlouhé čekání na vítězství v letošním ročníku soutěže. A na závěr něco ze světa přírody. Přes Krkonoše v těchto dnech přelétají desítky tisíc stěhovavých ptáků na cestě do teplejších krajů. Odborníci upozorňují, že kvůli měnícímu se klimatu někteří ptáci svou dlouhou cestu kvůli dostatku potravy zastavují dříve než dříve. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 6 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Dnes v úterý pak bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. To bylo noční počasí. Čet rádio vám hraje celou noc a Bucifal se zase brzy ozve.

0: na té zemědělské výstavě se sejde americký farmář se sovětským kolchozníkem a teď se trošku střískají alkoholem a začnou si vyprávět a ten farmář říká: já bych ti přál vidět svůj ranč, co já mám dobytka, ty pastviny. Já mám takový pastviny, že to objíždím dovadní autákem. Ten kolchozní říká: to nic není. To bys měl vidět naše kolchozní lány. To já objíždím autem týden. Ten farmář má v ně ruku a říká: taky jsem měl takový auto.
1: Jeden kádrovák měl kamerku, takovou sekretářku, že ona mu nedala, tak se říkal: a teď ti to polepím. A napsal ani takovej posudek, zalepil to, jo, a poslal to prostě vejš a říká si: a máš to vyřízený. Jenže netrvalo týden a přišel dopis a ta šla i hned na ministerstvo, ta sekretářka. On si pál, hergot, šel ke kamarádovi a pál: člověče, podívej, já jí napsal takovej strašný posudek a podívej, a oni ji vzali vejš. A ten druhý pál: ty vole, ty si tady napsal kouří, pije, a pije se píše s měkkým i.
2: Roubíček s Konem se vypraví do Bulharska na rekreaci a teď Roubíček se čváchá v mozi a Kon sedí na břehu a on zve: Kon, jdou se taky vykoupat. On pál: proč? Plavat neumím a chcát se mi nechce.
0: V ČKD pracovali Vietnamci a přiblížili se Vánoce a předseda závodní rady svolává schůzi a říká soudruzi: podívejte se, jsou Vánoce, lidi mají být na sebe hodný. Máme tady ty zahraniční pracovníky, oni jsou bez domova. Já si myslím, že by bylo vhodné, kdyby jsme si je tak nějak rozebrali do těch našich domovů a tohleto, a tak jsme přece lidi. Tak kdo se hlásí? Nikdo. No tak soudruzi, jsou Vánoce, lidi mají být na sebe hodný. Se přihlásí jeden a říká: no tak já si jednoho vemu, no. On říká: no jedno, to je málo, je jich tady 15, tak kdo další? A se přihlásí druhé, říká: já si vemu dva, ale stejně si myslím, kapr je kapr.
1: Paní se koupala jen tak, bez plavek, v takový menší přehradě. Samozřejmě šaty odložila na břeh, v dnešní době během chvilky byly pryč, šaty někdo ukrad. Leze ven, když už byla asi takhle, tak tam našmátrala takový dvě cedule, asi nějaký nápisy, že? Tak jednu vzala, takhle dala dopředu, druhou dala takhle dozadu a jde. A říká si: to jsem to aspoň dobře vyřešila, že jo? A jde proti ní pán a zastavil se a strašně se začal smát. A paní pohá: no co, ukradli mi šaty? No tak jsem to takhle vyřešila. Pán pohá: no dobře jste to vyřešila. Jenže vepředu máte napsáno hloubka 5 metrů a vzadu jen pro začátečníky.

0: Japonsku měli šíleně dětí, tak chtěli udělat zákonem povolenou kastraci, tak vymysleli takový stůl, tam byla vprostřed takový otvor a tam si sed chláp a teď mu ten pytlik spadl dolů a oni vzali dvě cihly jak tráp. A ten, co to posouká, počuče, to musí hrozně bolet. To si musíš dávat bacha na prsty.
1: Jako přišla ta paní na tu gynekologii a říká, pane doktore, prosím vás, já mám takový potíže, mám dole nějaký výtok, víte. Říká, to je dobrý, sundejte si kalhotky a jenom se rozkročte tady, takhle já se podívám. Tak ona se rozkročí, on si pod ní lehne na záda a říká, no jo, tak já vám něco napíšu. Ona je z toho celá hin, že jo. On říká, ten recept si vyzvednete u sestry a další a vyhodí a ona říká té sestře, prosím vás, teda já už jsem byla párkrát u doktora, ale tohle to se mi ještě nestalo, co je to za doktora, on si pode mě lehne, pak mi napíše recept a tím to končí. A ona říká, no víte, on je původně automechanik a ono to v něm tak jako trošičku zůstalo, no a teď si udělal vuml. A ta ženská říká, prosím vás, a co to je ten vuml? A ona říká, a to je taková škola na píču.
2: Po jedné stavbě chodil cikán, Rom, a furt něco hledal. Mistr ho pozoroval, pak povídá, Lájoš, co hledáš? A on pál, pán mistr, hrano 20 na 20. Šli, hledali to spolu. Viděl je stavby vedoucí, jde k ním a pál, hoši, co to hledáte? A cigoj zas povídá, pán stavby vedoucí, hrano 20 na 20. Stavby vedoucí, páno, to asi ho opravdu potřebuju, pál, hoši, já jdu s váma. Chodili po stavbě, hledali, z okna je viděl sám stavitel, tak honem se běhnul dolů, pá, co ty kluci hledají. Lájov, co hledáte? On pá, pán stavitel, hranol 20 na 20. Chodili všichni tři cik-cak, za půl hodiny se cikoj zastaví, takhle se takhle vzádu podrbal, vyndal chleba na svačinu, otočil se k ním a pová, a serem na hranol, sadněm si na kulatinu.
1: Rozhlas hledal hlasatele na inzerát, který ovládá němčinu, angličtinu a frenštinu. A tam přijde chlap a říká, já jsem ohledně toho inzerátu, jak jste chtěli jako ty řeči, a ta referentka říká, no a vy máte státnici z angličtiny? On říká, ne, nemám. A ona říká, no a z francouzštiny, ano? Ne, taky ne. No a z němčiny? No to už vůbec ne. A ona říká, no tak prosím vás, ale proč sem teda chodíte? No já jsem vám přišel říct, abyste se mnou nepočítali.
0: Dva milenci se sejdou odpoledne a teď se krásně pomilou a teď je ta cigaretová pauza. Ona tak na něj kouká a říká, podívej, chodíme spolu už 4 roky, neměli bychom myslet na svatbu? On se tak zamyslí, povídá, kdo by si nás vzal?
2: Jo, takhle pán z Prahy na Teplice a najednou nádherná stopařka. Samozřejmě zastavil, vzal jí a povídá, dívá se na ní takhle vedle, jak si sedla a zdálo se mu, že má takový menší bříško. Pán slično, co je zajímavý, vy už jste tenhle týden třetí těhotná stopařka, kterou vezu do Teplic. Ona, páno, dovolte, teď já nejsem těhotná. On, pán, taky ještě nejsme v Teplici.
3: U odloučený jednotky nastoupil nový voják, no a potká ho druhý a tak se mu snaží poradit, už je tam další dobu, ví, jak to chodí a říká, víš, tady žádný ženský nejsou, daleko široko žádný ženský nejsou, když to na tebe přijde, tak tamhle ve ohradě je taková stará kobyla. Říká, prosím, něco si o mě myslíš, ne to, ne, počkej, tak ve ohradě je stará kobyla, ne, nech, vůbec nevykládej to, mě to nezajímá. Za 10 dní na to ten voják, co mu radil, jde, slyší šílený pouchání, řev. A z ohrady vypadne tu ten nový voják, celý pokopanej, pokousaný. Říká, no to si mi pěkně poradil. Já to na ní zkusil, podívej se, jak mě zřídila. No, ty si mi nenechal domluvit. Na to musíš sednout a bordel je 10 km odsaď.
0: A přijde k doktorovi lehká žena, něco jí zlobí, buď se žlučníkem, nebo takovou pánomilostivá, musíme vám tedy udělat krevní zkoušku. No taky udělají krevní zkoušku a ty ti tu krev nemůžou zastavit. A on říká, milostivá paní, vy musíte mít při menstruaci šílený ztráty. Ona pá, pane doktore, někde až 3000.

0: za války v Alpách na lyžích, alpští horští myslivci, tak si tak povídají a ten jeden říká, to je hrůza, 6 let už jsme ve válce, furt na lyžích, furt v zimě, furt na sněhu, to je hrůza. Ten druhý říká, no člověče, teď si představ, co ty bys dělal, kdyby ses teď dostal domů. Ten druhý mu říká, no ty seš úplně blbý, jak mi můžeš dát takovouhle otázku. 6 let jsem na lyžích ve válce, mám doma mladou ženu, co bych asi udělal první věc? A on říká, no ne, tak mi řekni, co bys udělal jako druhý teda. A on říká, no sundal bych ty zatracený lyže, ne?
1: Já vám dám hádanku. Potopila se loď a na pustém ostrově se zachránil jeden muž a matka s dcerou. 3 roky na to ta dcera říká tomu cizímu muži strejdo. Jak je to možné? Ona se z toho souložení zbláznila.
2: Potká chytrej pitomýho, říká, hele pitomej, zahrajem si takovou hru. Já ti dám hádanku. Když ty to neuhodneš, pač seš blbej, tak mi dáš 5, 10 korun. Pak dáš hádanku ty mě chytrýmu. Když já to neuhodnu, tak ti dám 100 korun. Umpol, dobře. Ale tak podívej se. Má to 4 nohy, stojí toustou, sedí se na tom, co to je. On nevím, tady máš 5. Umpol, teďka ty. Má to 4 nohy, když to leží, když si to stoupne, má to 3 nohy. Co to je? Ten chytrý páč, ověče. A víš, že nevím? Na tady máš 1 kilo. Ale pro zajímavost, co to je? On nevím, tady máš 5.

0: To u nás na Lítom Měřicku v jedné vesnici na jedné návsi bydleli proti sobě dvě rodiny. Novákovi a Nováčkovi. To bylo zajímavé, ty Novákovi měli 5 holčiček a naproti ty Nováčkovi měli zase 5 chlapečků. No a nejhorší bylo, když už se u těch Nováčků narodil 6. kluk, tomu nejstaršímu, Miloušek se jmenoval, to bylo divný, šel za tatínkem a povídá tatínku, jak to, že u nás se pořád rodí samý chlapečkové a naproti zase u nich samý holčičky. Tatínek páno, to máš tak, Miloušku, u nás na komíně hnízdí čáp a čáp nosí kluky a naproti zase tam u nich tam hnízdí vrána a vrána nosí holčičky. No a tatínek myslel, že to má vysvětlený, jenomže Miloušek se zamyslel a s nevinným dětským úsměvem povídá, hernaj stati, a nemohli byste si někdy s panem Novákem ty ptáky vyměnit?
1: Nastoupil nový vrchní do hospody, tak tam obsluhuje, seznamuje se s provozem a najednou přišel chlap a říká, budete si přát? A chlap říká, říká, co jste to říkal? Tak běží se tím vrchním, říká, pane vrchní, prosím vás, tam je nějaký chlap, vydává zvuky, on se tak otočí, podívá se a říká, jo, ten je hluchoněmi, když dá palec nahoru, je to pivo, a když ho dá dolů, rum do toho. No, tak on přiběh, ten řekl, wow, že on samozřejmě dostal pivo, rum, jo, asi po 10 pivek, zase už mu nese 11, a jeho kouká, ten stál, otevřel hubu a kouká do stropu. Tak běží za tím vrchním, říká, jemu se něco stalo, musíme zavolat doktora. Říká, co je? No, on tam stojí kamenej zrak s otevřenou hubou do stropu a vrchní říká, to nic není, on se ožral a teď on zpívá.

jsou 4 hodiny. Dobrou noc nebo spíš dobré časné ráno. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal, zprávy Čet rádia začínají. To byste dnes neměli minout? Programátorská chyba odhalila v novém obchodním rejstříku rodná čísla lidí. V Pardubicích se po letech rýsuje konec vlády hnutí ANO. Trump obhajuje dohodu s Putinem o ropě a viní z problémů Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na sociální síti obhajoval svou dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ropy, kterou označil za výhodnou pro Spojené státy. Zároveň tvrdil, že za nedostatek paliva může sama Ukrajina a obvinil tzv. Falešná média, že zamlčují, kolik peněz už Evropská unie Rusku za energie zaplatila. V Pardubicích se po 12 letech může změnit vedení radnice, dosud vládnoucí hnutí ANO by mělo vystřídat spojenectví 5 stran. Dohromady ODS, STAN, Naše Pardubice, Progresivní Pardubice a Noví lidovci drží 22 mandátů z celkových 39 a nyní ladí společný program. Zinovou vsí u Českých Budějovic a Českými Budějovicemi narazil v podvečer vlak do kamení, které někdo úmyslně nastražil na kolejích. Souprava naštěstí nevykolejila, na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému a policie nyní prověřuje podezření z obecného ohrožení. Německá policie na žádost Varšavy zadržela 2 turecké občany podezřelé z žhářského útoku na polskou stanici satelitního internetu Starlink. Polský premiér Donald Tusk incident označil za další projev hybridní války vedené proti jeho zemi. Ministerstvo spravedlnosti kvůli programátorské chybě zpřístupnilo na veřejné testovací verzi nového obchodního rejstříku rodná čísla zapsaných osob. Není zatím jasné, kolik lidí a v jakém rozsahu mohlo mít k citlivým údajům přístup. A teď sport. Obránce Slávie Tomáš Voček před dnešním zápasem druhého kola Ligy mistrů v Baku varuje, že i když je azerbajdžánský Saba na papíře nejslabším soupeřem soutěže, nic jednoduchého od utkání nečeká. Pražané chtějí v hlavním městě Azerbajdžánu konečně ukončit dlouhé čekání na vítězství v této evropské soutěži. A na závěr něco z přírody. Přes Krkonoše v těchto dnech táhnou na jich desítky tisíc stěhovavých ptáků, kteří unikají před nastupujícím chladem. Odborníci ale upozorňují, že kvůli měnícímu se podnebí někteří z nich svou dlouhou cestu zastavují dříve, než bývalo zvykem. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 5 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Dnes v úterý pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Bucipal z Čet rádia.

hleděl na letící ptáky. Jak krásné bylo být na světě, svědomím, že umíš to taky. Dnes už nelétáš, neboť okolí zmátlo tě strachem, že pády bolí. Zastav se čas, nikam nespěchá, jen rozum nutí ho k běhu. Věř však, ty synu člověka,

když před lety zotročil zem. Když člověka Bůh ví, proč znejistil, v otázce, kdo vlastně jsem.

0: Divadlo Noc.
1: Tak přejete si?
2: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
1: Myslíte?
2: Ne, nemyslím, to já pane vím. To já vím.
1: Prosím vás, jak to můžete vědět? No. Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, teda, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat.
2: Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
1: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
2: ano,
1: formulář, ten máte tady, tak, ano, jo, to si jo, pěkně vyplňte, jak no, to tam je, potom dobře, nějak ano, lidu, jméno, příjmení,
2: ano,
1: jo,
2: tak, dobře.
1: Jméno manžela, pokud jo. žije ještě
2: jo,
1: a tyhle ty věci, jo?
2: Jo.
1: No, tak no. teda vám řekl, jo, a pokud to bude v pořádku, tak jo. samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale ano. řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
2: Mráček Antonín.
1: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
2: Ne. Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
1: Jo, tak
2: no, jistě, já to tady
1: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost.
2: Hrobník,
1: jo,
2: no,
1: tak
2: no,
1: dobře. No, poslyšte, paní...
2: No tak asi Mráčková, že jo?
1: No,
2: když on je Mráček a je můj manžel.
1: Ano, ano, ano.
2: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy...
1: Ne, to počkejte, to, no, to ještě mě musíte říct jako... Jo. Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
2: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mi řemeslo k tomu, to úplně stačí.
1: Počkej, ale potřebuji vědět, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
2: Jo, to jsem neřekla, ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala,
1: no,
2: tak proto bych potřebovala to oprávnění.
1: Ano, ano, no, pochopitelně, aby se taky mohla začít platit daně, že jo?
2: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
1: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
2: Jo, vy jste myslel daně,
1: no.
2: jako daně.
1: Ano.
2: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
1: Ne.
2: Víte?
1: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
2: ano,
1: já jsem myslel tady...
2: myslel vaší daně.
1: Naše daně, naše daně.
2: Ano. Tak to jsme si dozvěděli.
1: No, tak podívejte ano. se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
2: Já jsem jasnovidka.
1: No to koukám jako blázno, tak to tu jedničku na Slavii si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
2: Já vám to řeknu, špatně.
1: Jako špatně pro koho?
2: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten
1: čip. Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
2: no,
1: samozřejmě.
2: No, to mě podržte.
1: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
2: Z koule.
1: Z koule jako z paměti, jo?
2: Ne, to prosím vás, z koule jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
1: No říkaj to o mně, no.
2: No ne, počkejte, já myslím toho vysokýho blonďáka. To bude někdo z rodiny, ne?
1: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondiáka v rodině.
2: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helečte, no to tady.
1: Ukažte mi to.
2: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
1: ale
2: jo?
1: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ne, ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, helejte se, ale když...
2: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
1: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
2: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
1: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale no, aby jsme to zkrátili. Podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
2: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
1: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
2: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
1: No, prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
2: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
1: Počkejte,
2: to
1: drahý pane, to ale nejde na zase černo. Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
2: Tak pane referente,
1: no.
2: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
1: Přímo takhle?
2: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
1: Jo, no to jo. Je zrzavý.
2: Jo, vaší manželky.
1: Ne, to je moje. Ale malý se jmenoval Zrzavý, ten se to maloval, víte?
2: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
1: To je docela možný, ona se občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
2: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
1: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blodňákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím, jestli přijde.
2: Můžu, já se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května. Už to
1: kolik?
2: 11. května.
1: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
2: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
1: Moment, počkejte.
2: No.
1: Vy mi chcete říct, že to, co vy tam vidíte,
2: ložnice, postel,
1: blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
2: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
1: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
2: Ale ona už se oblíká.
1: Jo?
2: Jo, ona už se oblíká.
1: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
2: Ne, teď za 3 dny.
1: Přijdu možná až za 3 dny.
2: Jo.
1: Cože? Kde budu?
2: Na chalupě.
1: Na chalupě budu.
2: Se svojí sekretářkou.
1: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
2: Ježiši, teda... Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
1: No
2: teda,
1: jo.
2: Ta vám dala.
1: Paní Mráčková, ještě, že jste přišla, se slalo samo nebe, ti byste mě vlastně zachránila, se nikdy nedověděl tyhle věci. No, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
2: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam hrozil Razítko.
0: Ale pro vás,
2: že jo, no.
0: Vy jste opravdu
2: já
0: machr.
2: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku, jo, že jo.
0: Tohle, no.
2: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. Tak. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Je 5 hodin.
1: Dobré ráno s Čtrádiem. Tady Vlasta, ať už jste v koupelně, v autě nebo ještě pod peřinou, zprávy začínají. Ve zprávách dnes. Programátorská chyba odhalila v novém obchodním rejstříku rodná čísla lidí. V Pardubicích se po letech rýsuje konec vlády hnutí ANO. Trump obhajuje dohodu s Putinem o ropě a viní z problémů Ukrajinu. Německá policie na žádost Varšavy zadržela dva turecké občany podezřelé z žhářského útoku na polskou stanici satelitního internetu Starlink. Polský premiér Donald Tusk incident označil za další projev hybridní války vedené proti jeho zemi. Americký prezident Donald Trump na sociální síti obhajoval svou dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ropy, kterou označil za výhodnou pro Spojené státy. Zároveň tvrdil, že za nedostatek paliva může sama Ukrajina, a obvinil takzvaná falešná média, že zamlčují, kolik peněz už Evropská unie Rusku za energie zaplatila. V Pardubicích se po 12 letech může změnit vedení radnice, dosud vládnoucí hnutí ANO by mělo vystřídat spojenectví pěti stran. Dohromady ODS, STAN, Naše Pardubice, Progresivní Pardubice a Noví lidovci drží 22 mandátů z celkových 39 a nyní ladí společný program. Ministerstvo spravedlnosti kvůli programátorské chybě zpřístupnilo na veřejné testovací verzi nového obchodního rejstříku rodná čísla zapsaných osob. Není zatím jasné, kolik lidí a v jakém rozsahu mohlo mít k citlivým údajům přístup. Mezi Novou Vsí u Českých Budějovic a Českými Budějovicemi narazil v podvečer vlak do kamení, které někdo úmyslně nastražil na kolejích. Souprava naštěstí nevykolejila, na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému a policie nyní prověřuje podezření z obecného ohrožení. A teď sport. Obránce Slávie Tomáš Vlček před dnešním zápasem druhého kola Ligy mistrů v Baku varuje, že i když je ázerbájdžánský Saba na papíře nejslabším soupeřem soutěže, nic jednoduchého od utkání nečeká. Pražané chtějí v hlavním městě Ázerbájdžánu konečně ukončit dlouhé čekání na vítězství v této evropské soutěži. A na závěr něco z přírody. Přes Krkonoše v těchto dnech táhnou na jich desítky tisíc stěhovavých ptáků, kteří unikají před nastupujícím chladem. Odborníci ale upozorňují, že kvůli měnícímu se podnebí někteří z nich svou dlouhou cestu zastavují dříve, než bývalo zvykem.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 5 stupňů, v Brně 5 a v Ostravě 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: To se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Vlasta. Na dálnici D2 ve směru na Bratislavu u 35. kilometru brzdí provoz porouchané vozidlo, odstavný pruh je neprůjezdný a tvoří se zdržení, hlášeno před chvílí. Na dálnici D5 směrem na Plzeň se mezi 93. a 95. kilometrem tvoří kolony, hlášeno před 14 minutami. Na dálnici D1 směrem na Brno u 177. kilometru projíždí konvoj s nadměrným nákladem, očekávejte zdržení do dnešních 6 hodin ráno. Na dálnici D56 směrem na Frýdek Místek je u 40. kilometru silný provoz. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky a u sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den, přeje Vlasta.

0: Kolik kaštanů si už letos nazbíral prosrnky v lesíku za vaší zahrádkou, Pucouši?
1: Ani jeden, protože v 19.40 po dně v lese opravdu pobíhat nebudu, i když je venku jasných 12 stupňů. Dobrý večer z Čet rádia.
0: Jenže by ses měl zapojit, lesníci totiž hlásí, že kvůli suchu mají málo žaludů i kaštanů a prosí lidi o pomoc se sběrem na zazimování zvěře.
1: Takže mám po práci místo odpočinku vyrazit s pytlem do parku?
0: Ne.
1: No tak sláva.
0: Máš tam poslat sousedovi děti? Pro ty je hledání kaštanů na podzimní procházce skvělá zábava a ještě pomůžou.
1: To jo. Jen aby mi ty děcka nevyzbírali z káry všechny šroubky, když je pošlu kolem garáže.
0: Tak.
1: Znáš je. Ale myšlenka je to dobrá, aspoň nesedí u počítače.
0: No vidíš. Jinak v 20 hodin jsou zprávy Čet rádia. Ale ještě před nimi bych tam pustila nějaký pořádně dravý rok, ať to má večer grády.
1: To ne. Na večer se hodí spíš něco klidnějšího, pohodového, u čeho se dá vypnout hlava.
0: Zapomeň, rok vyhřívá studené večery nejlíp, tak už to tam pouštím.
1: No jo, vyhrála jsi, ale příště vybírám já.

0: Krátké zprávy.
1: V mikrofonu Vlasta, ráda vás slyším, tedy vlastně vy mě. O čem se dnes mluví? Kvůli chybě v testovací verzi nového obchodního rejstříku unikla rodná čísla zapsaných osob. V Pardubicích se pět stran domlouvá na koalici, která by měla ukončit 12-letou vládu hnutí ANO. Americký prezident Trump hájí svou dohodu s Putinem o dodávkách ropy a viní z nedostatku paliva Ukrajinu. Německá policie na polskou žádost zadržela dva muže podezřelé ze žhářského útoku na stanici Starlink v Polsku. Na Českobudějovicku narazil vlak do úmyslně nastraženého kamení na kolejích. A teď sport. Obránce Slávie Tomáš Vlček se nechce v lize mistrů spoléhat na papírovou slabost soupeře ze Sabahu.
0: Počasí.
1: Mrkneme, jak je venku. Aktuálně máme polojasno, v Praze 5 stupňů, v Brně 5 a v Ostravě 6. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu mlhavo, teploty mezi 14 a 16 stupni, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 12. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Vlasta. Na dálnici D2 ve směru na Bratislavu u 35. kilometru brzdí provoz porouchané vozidlo, odstavný pruh je neprůjezdný a tvoří se zdržení, hlášeno před chvílí. Na dálnici D5 směrem na Plzeň se mezi 93. a 95. kilometrem tvoří kolony, hlášeno před 14 minutami. Na dálnici D1 směrem na Brno u 177. kilometru projíždí konvoj s nadměrným nákladem, očekávejte zdržení do dnešních 6 hodin ráno. Na dálnici D56 směrem na Frýdek Místek je u 40. kilometru silný provoz. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky a u sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a hezký den, přeje Vlasta.

0: Dobré ráno z Čedrádia, máme za 20 minut 6.
1: Pucouši, ty se nad tím svým hrnkem kafe mračíš, jako by tě v noci odtáhli káru.
0: By ne, když je venku polojasno a pouhých 5 stupňů.
1: No jo, pravda.
0: Ale mám pro tě novinku z Plzně, kde v masných krámech vystavují dílo Zbyňka Sekala.
1: Fakt.
0: Jo, dostali celou jeho pozůstalost, takže tam mají jeho sochy, skládané obrazy a dřevěné konstrukce.
1: Skládané obrazy ze dřeva jsem ještě neviděla.
0: Kdyby tam být zrovna různé kombinace dřeva a kovu od druhé poloviny minulého století.
1: To jo, to smysl dává.
0: Ta výstava v Západočeské galerii navíc potrvá až do března roku 2027.
1: Chodíte do galerii spíš na klasické obrazy, nebo na dřevěné sochy a konstrukce?
0: Určitě nám napište na Čet Rádio.
1: V 6 hodin přineseme zprávy a teď rovnou pouštíme skvělou věc na probuzení.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a Jéje, to úterý si na mě dneska fakt smoslo, budík zazvonil a já měla pocit, že jsem oči zavřela před 5 minutami. Je 13. října, úterý, a víte, jak to s úterkem je? Není to pondělí, kdy se člověk aspoň utěšuje novým začátkem, a není to ani blížící se pátek, prostě takový den, kdy se jede se tvačností a čeká se, až to konečně někam pokročí. Naštěstí mám tu hvězdy a ty mě i přes tu ospalost docela slušně nakoply, tak pojďme na to. Beran dneska nejspíš zjistí, že mu v práci někdo sedí na jeho oblíbené židli a bude se muset rozhodnout, jestli to řešit, nebo nechat být. Bík má chuť si dneska konečně uklidit tu skříň, co už měsíc hrozí lavinou, a možná se mu to i povede, aspoň z poloviny. Blíženci budou celý den přemýšlet nad odpovědí na jednu zprávu a nakonec napíšou něco úplně jiného, než plánovali. Tak si dneska u večeře vyslechne rodinnou historku, kterou slyšel už nejmín 10krát, a stejně se u ní zasměje. Lev dostane v práci pochvalu, kterou čekal už dávno, a bude si ji užívat celé odpoledne, klidně i nahlas. Pana bude mít dneska seznam úkolů dlouhý jak ruka, a než se nadá, odškrtne víc, než sama čekala. Váhy budou řešit, kam na oběd, a stejně jako obvykle skončí tam, kam je zavedou kolegové. Štír narazí na souseda, se kterým si rozumí jen na půl, a dneska se k údivu obou povede celkem fajn konverzace. Střelec bude mít chuť vyrazit někam, kam ještě nebyl, třeba jen na procházku jinou ulicí než obvykle. Kozoroh si dneska naplánuje večer jen pro sebe, a pak zjistí, že telefon zvoní zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, a právě proto se mu bude chtít ho aspoň vyzkoušet. Ryby stráví dneska čas s domácím mazlíčkem, který bude mít jasně navrch v tom, kdo koho vlastně vychovává. Tak vidíte, celkem slušná paráda na úterý, a mě to i přes tu ospalost docela probralo, možná víc než to kafe, co mi Bucifal slíbil a zatím nedonesl. Ale aby bylo jasno, hvězdy jsou hvězdy, koukají na nás odkud si z dálky a vůbec netuší, jaký máte rozvrh ani náladu, takže poslední slovo máte pořád vy, ne nějaké souhvězdí. Berte to jako takovou hru na úvod dne, ne jako návod. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, protrpte si to úterý po svém, a ve středu se tu zase potkáme.

0: je 6 hodin.
1: Dobré ráno, vstávat. U mikrofonu Vlasta a tohle jsou zprávy Čet rádia. Co byste dnes neměli minout? Programátorská chyba odhalila v novém obchodním rejstříku rodná čísla lidí. V Pardubicích se po letech rýsuje konec vlády hnutí ANO. Trump obhajuje dohodu s Putinem o ropě a viní z problémů Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na sociální síti obhajoval svou dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ropy, kterou označil za výhodnou pro Spojené státy. Zároveň tvrdil, že za nedostatek paliva může sama Ukrajina, a obvinil takzvaná falešná média, že zamlčují, kolik peněz už Evropská unie Rusku za energie zaplatila. V Pardubicích se po 12 letech může změnit vedení radnice, dosud vládnoucí hnutí ANO by mělo vystřídat spojenectví pěti stran. Dohromady ODS, STAN, Naše Pardubice, Progresivní Pardubice a Noví lidovci drží 22 mandátů z celkových 39 a nyní ladí společný program. Ministerstvo spravedlnosti kvůli programátorské chybě zpřístupnilo na veřejné testovací verzi nového obchodního rejstříku rodná čísla zapsaných osob. Není zatím jasné, kolik lidí a v jakém rozsahu mohlo mít k citlivým údajům přístup. Mezi Novou Vsí u Českých Budějovic a Českými Budějovicemi narazil v podvečer vlak do kamení, které někdo úmyslně nastražil na kolejích. Souprava naštěstí nevykolejila, na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému a policie nyní prověřuje podezření z obecného ohrožení. Německá policie na žádost Varšavy zadržela dva turecké občany podezřelé z žhářského útoku na polskou stanici satelitního internetu Starlink. Polský premiér Donald Tusk incident označil za další projev hybridní války vedené proti jeho zemi. A teď sport. Obránce Slávie Tomáš Vlček před dnešním zápasem druhého kola Ligy mistrů v Baku varuje, že i když je ázerbájdžánský Saba na papíře nejslabším soupeřem soutěže, nic jednoduchého od utkání nečeká. Pražané chtějí v hlavním městě Ázerbájdžánu konečně ukončit dlouhé čekání na vítězství v této evropské soutěži. A na závěr něco z přírody. Přes Krkonoše v těchto dnech táhnou na jich desítky tisíc stěhovavých ptáků, kteří unikají před nastupujícím chladem. Odborníci ale upozorňují, že kvůli měnícímu se podnebí někteří z nich svou dlouhou cestu zastavují dříve, než bývalo zvykem.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 5 stupňů, v Brně zataženo a 5, v Ostravě polojasno a 6. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Jet Radio.
0: Dopravní servis.
1: Ranní doprava s Vlastou. Na dálnici D2 na 35. kilometru směrem na Bratislavu hlásí porouchané vozidlo na odstavném pruhu, policie varuje před zdržením a doporučuje zvýšenou opatrnost, hlášeno před chvílí. U Brna na dálnici D2, na prvním kilometru směrem na Brno, je silný provoz, počítejte s pomalejší jízdou. Řidiči mířící na křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, konkrétně na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu, musí i nadále počítat s omezeními kvůli probíhající přestavbě. Práce potrvají až do konce listopadu příštího roku a v místě se tvoří kolony. Na jihu Čech zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetí třídy v okolí Kaplice směrem na hranice s Rakouskem, objízdné trasy jsou vyznačeny a omezení potrvá do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a hezký den přeje Vlasta z Čet rádia.

0: Dobré ráno z Čet rádia. Máme 6.20 a ve studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je zima a leze to do kostí, ale dneska slaví Renáta, tak jí přejeme všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší, Renáto.
1: A víš, že zrovna 13. října v roce 1884 dohodli ve Washingtonu nultý poledník Greenwichy?
0: No a co má být?
1: A do té doby si totiž každá země počítala čas a zeměpisnou délku úplně po svém, byl v tom hrozný zmatek.
0: Náhodou, mně by se líbilo mít vlastní časové pásmo.
1: To bys do práce chodila v poledne, Vlasti.
0: To by bylo ideální.
1: Jenže astronomové z celého světa se tenkrát hlasováním shodli, že Greenwich bude začátek všech časových pásem.
0: A to všichni souhlasili.
1: Francouzi se tenkrát zdrželi hlasování a ještě dlouho si jeli podle své pařížské hvězdárny.
0: Vidíš, Francouzi mají rozum.
1: Stejně nakonec podlehli, protože mít na celém světě jeden pevný bod prostě dává smysl.
0: Možná pro námořníky.
1: A co vy, držíte se přesného času, nebo si žijete podle své vlastní logiky? Napište nám na Čet rádio.
0: 7 hodin jsou zprávy a teď vám pustíme skvělý rytmus na ráno.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta je tu s rychlým přehledem zpráv. Pojďme na to nejdůležitější. Kvůli chybě v testovací verzi nového obchodního rejstříku unikla rodná čísla zapsaných osob. V Pardubicích se 5 stran domlouvá na koalici, která by měla ukončit 12-letou vládu hnutí ANO. Americký prezident Trump hájí svou dohodu s Putinem o dodávkách ropy a viní z nedostatku paliva Ukrajinu. Německá policie na polskou žádost zadržela 2 muže podezřelé ze žhářského útoku na stanici Starlink v Polsku. Na Českobudějovicku narazil vlak do úmyslně nastraženého kamení na kolejích. A teď sport. Obránce Slávie Tomáš Vlček se nechce v Lize mistrů spoléhat na papírovou slabost soupeře ze Sabahu.
0: Počasí.
1: Teď už k počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 5 stupňů, v Brně zataženo a 5, v Ostravě polojasno a 6. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu mlhavo, teploty mezi 15 a 17 stupni, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 12. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Ranní doprava s Vlastou. Na dálnici D2 na 35. kilometru směrem na Bratislavu hlásí porouchané vozidlo na odstavném pruhu, policie varuje před zdržením a doporučuje zvýšenou opatrnost, hlášeno před chvílí. U Brna na dálnici D2, na prvním kilometru směrem na Brno, je silný provoz, počítejte s pomalejší jízdou. Řidiči mířící na křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, konkrétně na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu, musí i nadále počítat s omezeními kvůli probíhající přestavbě. Práce potrvají až do konce listopadu příštího roku a v místě se tvoří kolony. Na jihu Čech zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetí třídy v okolí Kaplice směrem na hranice s Rakouskem. Objízdné trasy jsou vyznačeny a omezení potrvá do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a hezký den přeje Vlasta z Čet Rádia.

0: Dobré ráno z Čedrádia, je za 20 minut 7 a ve studiu vás zdraví Bucipal a Vlasta.
1: Venku je sice sichravo a zima, ale jdeme hned k věci.
0: Mám takový malý tip na dnešní podzimní večer. Zkuste si pustit jedno celé hudební album od první písničky až po tu poslední.
1: Jako bez přeskakování.
0: No jo, prostě si pustíš desku a nešašiskuješ s tlačítky na telefon.
1: V dnešní době?
0: Právě proto vlastně člověk si u toho uvaří kávu a zjistí, že ta kapela ty písničky naskládala za sebou z nějakého důvodu. Já si včera takhle pustil starou nahrávku v garáži a byl to skvělý relax.
1: Pokud ti do toho nenaštelovali reklamu na zimní gumy.
0: Mě nic nerušilo.
1: No dobrá, možná to večer zkusím s nějakým pořádným rokem.
0: Co vy, když jste si naposled pustili celé album v kuse, napište nám do Čedrádia.
1: 7 hodin budou zprávy Čedrádia a teď pošleme do reproduktorů pořádný ranní nářez.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a je. To úterý si na mě dneska fakt smoslo, budík zazvonil a já měla pocit, že jsem oči zavřela před 5 minutami. Je 13. října, úterý, a víte, jak to s úterkem je? Není to pondělí, kdy se člověk aspoň utěšuje novým začátkem, a není to ani blížící se pátek, prostě takový den, kdy se jede se trvačností a čeká se, až to konečně někam pokročí. Naštěstí mám tu hvězdy, a ty mě i přes tu ospalost docela slušně nakoply, tak pojďme na to. Beran dneska nejspíš zjistí, že mu v práci někdo sedí na jeho oblíbené židli, a bude se muset rozhodnout, jestli to řešit, nebo nechat být. Bík má chuť si dneska konečně uklidit tu skříň, co už měsíc hrozí lavinou, a možná se mu to i povede, aspoň z poloviny. Blíženci budou celý den přemýšlet nad odpovědí na jednu zprávu a nakonec napíšou něco úplně jiného, než plánovali. Tak si dneska u večeře vyslechne rodinnou historku, kterou slyšel už nejmín 10krát, a stejně se u ní zasměje. Lev dostane v práci pochvalu, kterou čekal už dávno, a bude si ji užívat celé odpoledne, klidně i nahlas. Pana bude mít dneska seznam úkolů dlouhý jak ruka, a než se nadá, odškrtne víc, než sama čekala. Váhy budou řešit, kam na oběd, a stejně jako obvykle skončí tam, kam je zavedou kolegové. Štír narazí na souseda, se kterým si rozumí jen napůl, a dneska se k údivu obou povede celkem fajn konverzace. Střelec bude mít chuť vyrazit někam, kam ještě nebyl, třeba jen na procházku jinou ulicí než obvykle. Kozoroh si dneska naplánuje večer jen pro sebe, a pak zjistí, že telefon zvoní zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, a právě proto se mu bude chtít ho aspoň vyzkoušet. Ryby stráví dneska čas s domácím mazlíčkem, který bude mít jasně navrch v tom, kdo koho vlastně vychovává. Tak vidíte, celkem slušná paráda na úterý, a mě to i přes tu ospalost docela probralo, možná víc než to kafe, co mi Bucifal slíbil a zatím nedonesl. Ale aby bylo jasno, hvězdy jsou hvězdy, koukají na nás odkud si z dálky a vůbec netuší, jaký máte rozvrh ani náladu, takže poslední slovo máte pořád vy, ne nějaké souhvězdí. Berte to jako takovou hru na úvod dne, ne jako návod. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, protrpte si to úterý po svém, a ve středu se tu zase potkáme.

0: Je 7 hodin.
1: Dobré ráno. Vlasta se hlásí se zprávami Četrádia, tak si udělejte pohodlí. O čem se dnes mluví? Slovensko odhalilo sochu sovětského maršála a znovu rozvířilo debatu o postoji vlády k Rusku. Trump mluví o větší ochotě Putina k dohodě než u Zelenského. A ministerstvo spravedlnosti řeší únik rodných čísel z nového obchodního rejstříku. Rada vlády pro lidská práva na svém posledním zasedání těsně neschválila výzvu, aby Česko ukončilo nelegální sledování občanů. Členka rady Malá přitom tvrdila, že není důvod podnět nepodpořit. Premiér Andrej Babiš podle přítomných přesto pověřil ministry, aby našli kompromis, jenž by sladil praxi sledování s evropskou legislativou a zároveň nechal policii prostor k vyšetřování. Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin má o dohodu větší zájem než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury DPA Trump zároveň přiznal, že ohlášené energetické příměří porušují obě strany konfliktu. Ukrajina přitom čelí ruské invazi už od února roku 2022. Ministerstvo spravedlnosti kvůli chybě v programování nechtěně zveřejnilo rodná čísla osob na testovací verzi nového obchodního rejstříku. Chyba vyvolává otázky, kdo všechno mohl mít k citlivým datům přístup. Případ teď úřad prověřuje a chystá nápravu. Na východě Slovenska, poblíž města Svidník, odhalili sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Místo připomíná karpatsko-dukelskou operaci, jejíž boje začaly v říjnu roku 1944. Tehdy padly desítky tisíc vojáků sovětské armády i československé svobodovy armády v bojích proti německému Wehrmachtu. Odhalení sochy znovu otevírá debatu o proruských náladách uvnitř slovenské vlády. Správa železnic plánuje v lese nedaleko Lysé nad Labem postavit 8-metrový nadjezd místo obyčejného přejezdu přes trať. Nahradit by měl cestu, kterou dnes využívají hlavně cyklisté, pejskaři a výletníci. Plán vzbuzuje otazníky, protože tak mohutná stavba uprostřed lesa působí nadbytečně. A teď sport. Dostihová stáj Pegas ze Zhoře na Jihlavsku po třetí za sebou zazářila na Velké Pardubické. Valach Godfrey, vítěz z předminulého ročníku, letos doběhl druhý, těsně za irským koněm Final Orders, a i tak si vysloužil neoficiální titul nejlepšího českého koně závodu. Trenér Dalibor TRK byl na svého svěřence den po dostihu patřičně hrdý. A na závěr něco z podmořského světa. 30-letý potápěč se u břehů Malediv ocitl obklopen desítkami trnuch a hejny ryb v kulisách jako z přírodovědného dokumentu. Nevšední setkání zachytila kamera a záběry teď obletují internet.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 4 stupňů, v Brně jasno a 4, v Ostravě mlhavo a 6. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta a raní provoz na silnicích. Na dálnici D2 na Slovensku mezi 52. a 53. kilometrem ve směru na Bratislavu došlo před chvílí k vážné nehodě, úsek je uzavřený a probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tvoří se kolona. Na silnici 35 u obce Všestary, část Bříza na Hradecku se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, vozovka je částečně blokovaná, jeďte opatrně. V Litoměřicích v ulici Mezibraní havarovala před chvílí dvě osobní auta, na místě zasahuje policie. A na silnici 33H u Jaroměře na Náchodsku došlo před hodinou k nehodě dodávky s cyklistou, na místě je integrovaný záchranný systém. Z omezení připomínáme stavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde se dlouhodobě tvoří kolony a je potřeba počítat se zdržením. U Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57. omezení tam potrvá do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Vlasta si jde dolít kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: jsi někdy zíral na strop, na kterém visí tisíce svítících červů?
1: Já dneska ráno zírám leda tak do prázdného hrnku. Dobré ráno z Čet rádia, máme 7.20, venku je polojasno a 4 stupně.
0: No vidíš, to tě probudí.
1: Spíš dorazí.
0: Tyhle svítící larvy žijí v jeskyních Waitomo na Novém Zélandu a spouštějí dolů lepkavá vlákna.
1: Tože slintají ze stropu.
0: No jo, chytají na to hmyz, protože jejich modrozelené světlo připomíná hvězdy.
1: To bych neřekl.
0: Lidé tam jezdí na lodičkách v úplném tichu, protože když promluvíš, larvy zhasnou.
1: To by se hodilo sem.
0: Neryj, buď souši. Hned po vysílání si jdu koupit nový běžecký batoh a dám si obří snídaní.
1: Pátky na zem, vlasti. 8 hodin přineseme na Čet rádiu zprávy a teď si dáme ranní nálož tónu.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta vás vítá u krátkých zpráv Četrádia. A tady jsou hlavní titulky. Na Slovensku odhalili sochu sovětského maršála Koněva poblíž míst bojů o Dukly. Trump tvrdí, že Putin chce dohodu o Ukrajině víc než Zelenský. Rada vlády pro lidská práva nepodpořila konec nelegálního sledování občanů. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla v testovací verzi obchodního rejstříku. Správa železnic chce v lese u Lysé nad Labem postavit 8-metrový nadjezd místo přejezdu. A teď sport stáj Pegas ze Zhoře po třetí v řadě zazářila na Velké Pardubické s koněm Godfrey.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 4 stupňů, v Brně jasno a 4, v Ostravě mlhavo a 5. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu mlhavo, teploty mezi 15 a 17 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 12, pondělí zataženo, teploty kolem 12. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta a raní provoz na silnicích. Na dálnici D2 na Slovensku mezi 52. a 53. kilometrem ve směru na Bratislavu došlo před chvílí k vážné nehodě, úsek je uzavřený a probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tvoří se kolona. Na silnici 35 u obce Všestary, část Bříza na Hradecku se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, vozovka je částečně blokovaná, jeďte opatrně. V Litoměřicích v ulici Mezibraní havarovala před chvílí dvě osobní auta, na místě zasahuje policie. A na silnici 33H u Jaroměře na Náchodsku došlo před hodinou k nehodě dodávky s cyklistou, na místě je integrovaný záchranný systém. Z omezení připomínáme stavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde se dlouhodobě tvoří kolony a je potřeba počítat se zdržením. U Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57. Omezení tam potrvá do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Vlasta si jde dolít kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: si někdy zíral na strop, na kterém visí tisíce svítících červů?
1: Já dneska ráno zírám leda tak do prázdného hrnku. Dobré ráno z Čet rádia, máme 7:20, venku je polojasno a 4 stupně.
0: No vidíš, to tě probudí.
1: Spíš dorazí.
0: Tyhle svítící larvy žijí v jeskyních Waitomo na Novém Zélandu a spouštějí dolů lepkavá vlákna.
1: Tože, slintají ze stropu.
0: No jo, chytají na to hmyz, protože jejich modrozelené světlo připomíná hvězdy.
1: To bych neřekl.
0: Lidé tam jezdí na lodičkách v úplném tichu, protože když promluvíš, larvy zhasnou.
1: To by se hodilo sem.
0: Mary, bucouši. Hned po vysílání si jdu koupit nový běžecký batoh a dám si obří snídaní.
1: Pátky na zem, vlasti. 8 hodin přineseme na Čet rádiu zprávy a teď si dáme ranní nálož tónu.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a Jéje, to úterý si na mě dneska fakt smoslo, budík zazvonil a já měla pocit, že jsem oči zavřela před 5 minutami. Je 13. října, úterý, a víte, jak to s úterkem je? Není to pondělí, kdy se člověk aspoň utěšuje novým začátkem, a není to ani blížící se pátek, prostě takový den, kdy se jede se tvačností a čeká se, až to konečně někam pokročí. Naštěstí mám tu hvězdy a ty mě i přes tu ospalost docela slušně nakoply, tak pojďme na to. Beran dneska nejspíš zjistí, že mu v práci někdo sedí na jeho oblíbené židli a bude se muset rozhodnout, jestli to řešit, nebo nechat být. Bík má chuť si dneska konečně uklidit tu skříň, co už měsíc hrozí lavinou, a možná se mu to i povede, aspoň z poloviny. Blíženci budou celý den přemýšlet nad odpovědí na jednu zprávu a nakonec napíšou něco úplně jiného, než plánovali. Tak si dneska u večeře vyslechne rodinnou historku, kterou slyšel už nejméně 10krát, a stejně se u ní zasměje. Lev dostane v práci pochvalu, kterou čekal už dávno, a bude si ji užívat celé odpoledne, klidně i nahlas. Pana bude mít dneska seznam úkolů dlouhý jak ruka, a než se nadá, odškrtne víc, než sama čekala. Váhy budou řešit, kam na oběd, a stejně jako obvykle skončí tam, kam je zavedou kolegové. Štír narazí na souseda, se kterým si rozumí jen napůl, a dneska se k údivu obou povede celkem fajn konverzace. Střelec bude mít chuť vyrazit někam, kam ještě nebyl, třeba jen na procházku jinou ulicí než obvykle. Kozoroh si dneska naplánuje večer jen pro sebe, a pak zjistí, že telefon zvoní zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, a právě proto se mu bude chtít ho aspoň vyzkoušet. Ryby stráví dneska čas s domácím mazlíčkem, který bude mít jasně navrch v tom, kdo koho vlastně vychovává. Tak vidíte, celkem slušná paráda na úterý, a mě to i přes tu ospalost docela probralo, možná víc než to kafe, co mi Bucifal slíbil a zatím nedonesl. Ale aby bylo jasno, hvězdy jsou hvězdy, koukají na nás odkud si z dálky a vůbec netuší, jaký máte rozvrh ani náladu, takže poslední slovo máte pořád vy, ne nějaké souhvězdí. Berte to jako takovou hru na úvod dne, ne jako návod. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, protrpte si to úterý po svém, a ve středu se tu zase potkáme.

0: Je 8 hodin.
1: Krásné ráno vám všem. Od mikrofonu Čet rádia zdraví Vlasta. Ranní zprávy jsou tady. Pojďme na to nejdůležitější. Slovensko odhalilo sochu sovětského maršála a znovu rozvířilo debatu o postoji vlády k Rusku. Trump mluví o větší ochotě Putina k dohodě než u Zelenského. A ministerstvo spravedlnosti řeší únik rodných čísel z nového obchodního rejstříku. Ministerstvo spravedlnosti kvůli chybě v programování nechtěně zveřejnilo rodná čísla osob na testovací verzi nového obchodního rejstříku. Chyba vyvolává otázky, kdo všechno mohl mít k citlivým datům přístup. Případ teď úřad prověřuje a chystá nápravu. Na východě Slovenska, poblíž města Svidník, odhalili sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Místo připomíná karpatsko-dukelskou operaci, jejíž boje začaly v říjnu roku 1944. Tehdy padly desítky tisíc vojáků sovětské armády i československé svobodovy armády v bojích proti německému Wehrmachtu. Odhalení sochy znovu otevírá debatu o proruských náladách uvnitř slovenské vlády. Správa železnic plánuje v lese nedaleko Lysé nad Labem postavit 8-metrový nadjezd místo obyčejného přejezdu přes trať. Nahradit by měl cestu, kterou dnes využívají hlavně cyklisté, pejskaři a výletníci. Plán vzbuzuje otazníky, protože tak mohutná stavba uprostřed lesa působí nadbytečně. Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin má o dohodu větší zájem než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury DPA Trump zároveň přiznal, že ohlášené energetické příměří porušují obě strany konfliktu. Ukrajina přitom čelí ruské invazi už od února roku 2022. Rada vlády pro lidská práva na svém posledním zasedání těsně neschválila výzvu, aby Česko ukončilo nelegální sledování občanů. Členka rady Malá přitom tvrdila, že není důvod podnět nepodpořit. Premiér Andrej Babiš podle přítomných přesto pověřil ministry, aby našli kompromis, jenž by sladil praxi sledování s evropskou legislativou a zároveň nechal policii prostor k vyšetřování. A teď sport. Dostihová stáj Pegas ze Zhoře na Jihlavsku po třetí za sebou zazářila na Velké Pardubické. Valach Godfrey, vítěz z předminulého ročníku, letos doběhl druhý, těsně za irským koněm Final Orders, a i tak si vysloužil neoficiální titul nejlepšího českého koně závodu. Trenér Dalibor TRK byl na svého svěřence den po dostihu patřičně hrdý. A na závěr něco z podmořského světa. 30-letý potápěč se u břehů Malediv ocitl obklopen desítkami trnuch a hejny ryb v kulisách jako z přírodovědného dokumentu. Nevšední setkání zachytila kamera a záběry teď obletují internet.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 4 stupňů, v Brně polojasno a 4, v Ostravě mlhavo a 5. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Vlasty, jedeme. Na silnici číslo 2 u Záboří nad Labem na Kutnohorsku se před chvílí stala nehoda osobního auta a motocyklu. Provoz v místě komplikují dvě havarovaná vozidla. Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem na Jaroměř došlo k nehodě dvou osobních aut po nárazu zezadu. Vozidlo stojí v levém jízdním pruhu. Na dálnici D0 na 6. kilometru směrem na Ruzini a D7 je po nehodě nákladního a osobního auta neprůjezdná odstavná krajnice. Provoz je potřeba projíždět opatrně. V Praze v ulici na Cikánce došlo ke srážce osobního auta se Senou, na místě zůstává havarované vozidlo. Na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba, v místě se tvoří kolony a situace potrvá ještě několik měsíců. Na jihu Čech u Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Vlasta z Čet Rádia.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypali jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byla strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Ladovská zima záklije a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně.

0: Jo, venku jsou jenom 4 stupně a polojasno, ale po tom ranním běhu země úplně stříká energie.
1: Závidím ti tu energii. Dobré ráno z Čet rádia, máme 8.20.
0: Já jsem cestou ve sluchátkách poslouchala německou kapelu Milky Chance a jejich hit Stolen Dance.
1: To jsou ti kluci z Kasselu, co to nahráli doma v dětském pokoji.
0: Jo, Clemens Rechbein to složil na španělku a s kámošem to smíchali na obyčejném notebooku u rodičů v domě.
1: No jo.
0: V roce 2013 to jen tak pověsili na internet a za pár měsíců měli stovky milionů přehrání.
1: To sice jo, ale mně ten jejich zvuk přijde strašně placatý.
0: Cože? Vždyť je to skvělá ukázka toho, že k hitům nepotřebuješ drahé studio.
1: Podle mě je v tom notebooku až moc počítačové chemie a chybí tomu pořádné studiové řemeslo.
0: To je blbost, ta písnička má neskutečný nápad.
1: To ne.
0: Ty jsi prostě konzervativní, bucouši.
1: Já jsem hlavně stará škola, co má ráda pořádnou práci a kafe bez notebooku.
0: Ty se nezměníš. V 9 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď si dáme něco skvělého do sluchátek.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta u mikrofonu, 3 minuty a jste v obraze. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Na Slovensku odhalili sochu sovětského maršála Koněva poblíž míst bojů o Dukly. Trump tvrdí, že Putin chce dohodu o Ukrajině víc než Zelenský. Rada vlády pro lidská práva nepodpořila konec nelegálního sledování občanů. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla v testovací verzi obchodního rejstříku. Správa železnic chce v lese u Lysé nad Labem postavit 8-metrový nadjezd místo přejezdu. A teď sport stáj Pegas ze zhoře po třetí v řadě zazářila na Velké Pardubické s koněm Godfrey.
0: Počasí.
1: Teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze polojasno a 4 stupňů, v Brně polojasno a 4, v Ostravě mlhavo a 5. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu mlhavo, teploty mezi 15 a 17 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí zataženo, teploty kolem 12. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Četrádia. Četrádio.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Vlasty, jedeme. Na silnici číslo 2 u Záboří nad Labem na Kutnohorsku se před chvílí stala nehoda osobního auta a motocyklu. Provoz v místě komplikují 2 havarovaná vozidla. Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem na Jaroměř došlo k nehodě 2 osobních aut po nárazu zezadu. Vozidlo stojí v levém jízdním pruhu. Na dálnici D0 na 6. kilometru směrem na Ruzini a D7 je po nehodě nákladního a osobního auta neprůjezdná odstavná krajnice. Provoz je potřeba projíždět opatrně. V Praze v ulici na Cikánce došlo ke srážce osobního auta se Senou, na místě zůstává havarované vozidlo. Na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba, v místě se tvoří kolony a situace potrvá ještě několik měsíců. Na jihu Čech u Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Vlasta z Četrádia.

0: Stejně ti říkám, že ty tvoje ranní kilometrové běhy jsou proti tomu úplné nic.
1: Prosím tě, já běhám poctivě. Dobré ráno z Čet rádia, za 20 minut je 9 a ty tu zas vykládáš pohádky.
0: Žádné pohádky, Vlasti. Venku je sice polojasno a 4 stupně, ale já mluvím o čistých faktech z historie.
1: Dneska bude nejvýše 14, tak neblázni. Co je to za blbost?
0: Jeden Japonec běžel olympijský maraton přes 54 let.
1: To určitě.
0: Fakt. V roce 1912 na olympiádě ve Stockholmu vysílil, odbočil z trati do jedné zahrady, napil se šťávy a usnul.
1: A pak běžel dál? Ne.
0: Kdeže? Odjel domů do Japonska a nikomu nic neřekl. Až v roce 1967 Švédové pozvali zpátky, aby ten závod dokončil.
1: Kdo by se vracel?
0: Jo. On mu 75 a zaběhl to v čase 54 roků, 8 měsíců a pár dní.
1: To je absurdní.
0: No jo. Zítra si ale na ranní běh radši navleč teplou bundu, protože má být ještě chladněji.
1: Náhodou se oblékám dost. 9 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď letí do vysílání skvělý ranní hit.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a Jéje, to úterý si na mě dneska fakt smoslo, budík zazvonil a já měla pocit, že jsem oči zavřela před 5 minutami. Je 13. října, úterý, a víte, jak to s úterkem je? Není to pondělí, kdy se člověk aspoň utěšuje novým začátkem, a není to ani blížící se pátek, prostě takový den, kdy se jede se tvačností a čeká se, až to konečně někam pokročí. Naštěstí mám tu hvězdy a ty mě i přes tu ospalost docela slušně nakoply, tak pojďme na to. Beran dneska nejspíš zjistí, že mu v práci někdo sedí na jeho oblíbené židli a bude se muset rozhodnout, jestli to řešit, nebo nechat být. Bík má chuť si dneska konečně uklidit tu skříň, co už měsíc hrozí lavinou, a možná se mu to i povede, aspoň z poloviny. Blíženci budou celý den přemýšlet nad odpovědí na jednu zprávu a nakonec napíšou něco úplně jiného, než plánovali. Tak si dneska u večeře vyslechne rodinnou historku, kterou slyšel už nejmín 10krát, a stejně se u ní zasměje. Lev dostane v práci pochvalu, kterou čekal už dávno, a bude si ji užívat celé odpoledne, klidně i nahlas. Pana bude mít dneska seznam úkolů dlouhý jak ruka, a než se nadá, odškrtne víc, než sama čekala. Váhy budou řešit, kam na oběd, a stejně jako obvykle skončí tam, kam je zavedou kolegové. Štír narazí na souseda, se kterým si rozumí jen napůl, a dneska se k údivu obou povede celkem fajn konverzace. Střelec bude mít chuť vyrazit někam, kam ještě nebyl, třeba jen na procházku jinou ulicí než obvykle. Kozoroh si dneska naplánuje večer jen pro sebe, a pak zjistí, že telefon zvoní zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, a právě proto se mu bude chtít ho aspoň vyzkoušet. Ryby stráví dneska čas s domácím mazlíčkem, který bude mít jasně navrch v tom, kdo koho vlastně vychovává. Tak vidíte, celkem slušná paráda na úterý, a mě to i přes tu ospalost docela probralo, možná víc než to kafe, co mi Bucifal slíbil a zatím nedonesl. Ale aby bylo jasno, hvězdy jsou hvězdy, koukají na nás odkudsi z dálky a vůbec netuší, jaký máte rozvrh ani náladu, takže poslední slovo máte pořád vy, ne nějaké souhvězdí. Berte to jako takovou hru na úvod dne, ne jako návod. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, protrpte si to úterý po svém, a ve středu se tu zase potkáme.

0: Je 9 hodin.
1: Dobré dopoledne. Tady Vlasta, druhé kafe dopito, zprávy Čet rádia připravené, jedeme. To se děje doma i ve světě. Slovensko odhalilo sochu sovětského maršála a znovu rozvířilo debatu o postoji vlády k Rusku. Trump mluví o větší ochotě Putina k dohodě než u Zelenského. A ministerstvo spravedlnosti řeší únik rodných čísel z nového obchodního rejstříku. Ministerstvo spravedlnosti kvůli chybě v programování nechtěně zveřejnilo rodná čísla osob na testovací verzi nového obchodního rejstříku. Chyba vyvolává otázky, kdo všechno mohl mít k citlivým datům přístup. Případ teď úřad prověřuje a chystá nápravu. Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin má o dohodu větší zájem než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury DPA Trump zároveň přiznal, že ohlášené energetické příměří porušují obě strany konfliktu. Ukrajina přitom čelí ruské invazi už od února roku 2022. Rada vlády pro lidská práva na svém posledním zasedání těsně neschválila výzvu, aby Česko ukončilo nelegální sledování občanů. Členka rady Malá přitom tvrdila, že není důvod podnět nepodpořit. Premiér Andrej Babiš podle přítomných přesto pověřil ministry, aby našli kompromis, jenž by sladil praxi sledování s evropskou legislativou a zároveň nechal policii prostor k vyšetřování. Na východě Slovenska, poblíž města Svidník, odhalili sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Místo připomíná karpatsko-dukelskou operaci, jejíž boje začaly v říjnu roku 1944. Tehdy padly desítky tisíc vojáků sovětské armády i československé svobodovy armády v bojích proti německému Wehrmachtu. Odhalení sochy znovu otevírá debatu o proruských náladách uvnitř slovenské vlády. Správa železnic plánuje v lese nedaleko Lysé nad Labem postavit 8-metrový nadjezd místo obyčejného přejezdu přes trať. Nahradit by měl cestu, kterou dnes využívají hlavně cyklisté, pejskaři a výletníci. Plán vzbuzuje otazníky, protože tak mohutná stavba uprostřed lesa působí nadbytečně. A teď sport. Dostihová stáj Pegas ze Zhoře na Jihlavsku po třetí za sebou zazářila na Velké Pardubické. Valach Godfrey, vítěz z předminulého ročníku, letos doběhl druhý, těsně za irským koněm Final Orders, a i tak si vysloužil neoficiální titul nejlepšího českého koně závodu. Trenér Dalibor TRK byl na svého svěřence den po dostihu patřičně hrdý. A na závěr něco z podmořského světa. 30-letý potápěč se u břehů Malediv ocitl obklopen desítkami trnuch a hejny ryb v kulisách jako z přírodovědného dokumentu. Nevšední setkání zachytila kamera a záběry teď obletují internet.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 4 stupňů, v Brně jasno a 4, v Ostravě polojasno a 6. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta a dopolední provoz na silnicích. Na silnicích je dnes dopoledne výrazně rušno, hlásíme hned několik nehod. Na dálnici D8 směrem na Prahu, mezi 37. kilometrem, havarovalo osobní auto s přívěsným vozíkem v zúžení. Provoz je omezený. Projíždí se opatrně. Na dálnici D1 u 15. kilometru směrem na Prahu se před chvílí srazila dvě vozidla, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Další nehoda dvou aut je na dálnici D3 u exitu 79, pozor, na vozovce se pohybují lidé. Na dálnici D1 u 190. kilometru směrem na Ostravu havarovala dvě auta na krajnici, ta je neprůjezdná. V Praze došlo k nehodám v ulici Na Strži a na Plzeňské ulici, na obou místech je provoz omezený. Komplikace hlásíme také z Hradce Králové na silnici číslo 31, kde je průjezdný jen jeden pruh. Z dlouhodobých omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně u sjezdu na Brno centrum, kde se tvoří kolony a bude tomu tak ještě dlouho. Dálnice jsou mimo zmíněné nehody sjízdné bez dalších omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Vlasta z Čet Rádia.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta u mikrofonu, krátce a jasně to nejdůležitější. A tady jsou hlavní titulky. Na Slovensku odhalili sochu sovětského maršála Koněva poblíž míst bojů o Dukly. Trump tvrdí, že Putin chce dohodu o Ukrajině víc než Zelenský. Rada vlády pro lidská práva nepodpořila konec nelegálního sledování občanů. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla v testovací verzi obchodního rejstříku. Správa železnic chce v lese u Lysé nad Labem postavit 8-metrový nadjezd místo přejezdu. A teď sport stáj Pegas ze shoře po třetí v řadě zazářila na Velké Pardubické s koněm Godfrey.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 5 stupňů, v Brně jasno a 5, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu mlhavo, teploty mezi 15 a 17 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí zataženo, teploty kolem 12. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta a dopolední provoz na silnicích. Na silnicích je dnes dopoledne výrazně rušno, hlásíme hned několik nehod. Na dálnici D8 směrem na Prahu, mezi 37. kilometrem, havarovalo osobní auto s přívěsným vozíkem v zúžení. Provoz je omezený. Projíždí se opatrně. Na dálnici D1 u 15. kilometru směrem na Prahu se před chvílí srazila dvě vozidla, neprůjezdní je pravý jízdní pruh. Další nehoda dvou aut je na dálnici D3 u exitu 79, pozor, na vozovce se pohybují lidé. Na dálnici D1 u 190. kilometru směrem na Ostravu havarovala dvě auta na krajnici, ta je neprůjezdná. V Praze došlo k nehodám v ulici Na Strži a na Plzeňské ulici, na obou místech je provoz omezený. Komplikace hlásíme také z Hradce Králové na silnici číslo 31, kde je průjezdný jen jeden pruh. Z dlouhodobých omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně u sjezdu na Brno centrum, kde se tvoří kolony a bude tomu tak ještě dlouho. Dálnice jsou mimo zmíněné nehody sjízdné bez dalších omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Vlasta z Čet Rádia.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme 9.40 a ve studiu sedí Bucipal a Vlasta.
1: Venku je polojasno, 4 stupně a já mám čerstvou zprávu přímo z moře.
0: No tak povídej.
1: Jeden 30-letý potápěč se dostal přímo do středu hejna trnuch a ryb. To jako vážně jenom HM než. Vždyť kolem něj kroužily desítky těch obřích rejnoků a někdo to natočil.
0: To jo, ale trnucha má na hlazení moc drsnou kůži.
1: Ty jsi někdy hladil trnuchu, bucouši? No vidíš, poučuješ a nevíš.
0: To bych neřekl, náhodou si umím představit ten zmatek pod vodou.
1: Byla to nádhera, plavali kolem něj úplně v klidu jako ve filmu.
0: Já si jdu radši uvařit horké kafe a opřít se o topení.
1: Běž. 10 hodin přineseme na Čet rádiu zprávy a hned potom vám pošleme parádní rytmus.

0: Je 10 hodin.
1: Dobré dopoledne, tady Nika. Projdeme si spolu, co se od rána změnilo. Co byste dnes neměli minout? Ruský raketový útok na Charkov si vyžádal mrtvé a zraněné, Severní Korea znovu testovala balistické rakety a obyvatelé jihočeského Dasného se po letech dočkali klidu díky novému obchvatu. Severní Korea v pondělí znovu vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, podle agentur pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Test přišel jen pár dní poté, co Jižní Korea poprvé vyzkoušela vlastní hypersonický klouzavý systém. Letošní sucho a tropická léta výrazně srazily výnosy cukrové řepy, která se letos stala nejpostiženější plodinou. Podle prvních odhadů agrární komory se škody zemědělců blíží 1 miliardě korun a pěstitelé navíc hlásí i nižší cukernatost sklizně. Kriminalisté v Hradci Králové obvinili 63-letého muže z pokusu o vraždu po sporu dvou mužů v Chlumci nad Cidlinou. K incidentu došlo minulou středu večer v rodinném domě a poškozený muž zůstává hospitalizovaný v nemocnici. Při ruském raketovém útoku na předměstí Charkova zahynuli v pondělí večer 3 lidé a 9 dalších se zranilo, mezi zraněnými jsou i 2 děti. Střela podle ukrajinského serveru Ukrajinská pravda zasáhla budovu místní samoobsluhy. Obyvatelé jihočeských obcí Dasný a Češnovice se po více než 2 letech čekání konečně dočkali otevření nového obchvatu, který odvedl dopravu mezi Českými Budějovicemi a Pískem mimo jejich domy. Obcemi dosud denně projížděly desítky tisíc aut a místní si teď teprve zvykají na ticho. A teď sport. Velkou Pardubickou po druhé v řadě ovládl irský žokej Keith Michael Donoghue, tentokrát sedle 10letého Valacha Fine Orders, a o vítězi rozhodla až cílová rovinka. V zámořské hokejové lize hráči New York Rangers s Jaroslavem Chmelařem v sestavě jasně přehráli Vancouver s Filipem Hrunkem a připsali si už 4. vítězství z posledních 5 zápasů. A na závěr dobrá zpráva z Valašska, rodině v Zašové na Vsetínsku, která doma pečuje o ležící babičku, pomáhá zvládat náročnou péči mobilní hospic Citadela z Valašského Meziříčí. Vnuk se díky němu naučil babičku polohovat, krmit i přesazovat z postele do křesla a sám říká, že mu to dodalo odvahu.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 7 a v Ostravě 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Čet Rádia. V Praze došlo k nehodě v Bubeničském tunelu, kde jsou 2 havarovaná vozidla a neprůjezdný levý jízdní pruh. Na místě zasahuje policie. Nehoda se stala před chvílí. Další nehoda komplikuje dopravu v Brně v ulici Koliště, kde 2 osobní auta tvoří překážku na vozovce. Projíždějte opatrně. V Břeclavi v ulici Národních hrdinů havarovala 2 vozidla a brání provozu v celé šířce vozovky. Před hodinou došlo také k nehodě u Sedlce na křižovatce Kamícké a v Sedlici v Praze, kde zůstává překážka na vozovce. Na dálnici D1 u 333. kilometru ve směru na Brno bylo zdržení odstraněno a provoz je už obnovený ve všech pruzích. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu exit 196B na Brno centrum se tvoří kolony, počítejte s tím. U Kaplice jsou kvůli stavbě D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, platí až do 26. listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Nika.

0: počasí.
1: Pěkné dopoledne. U oblohy dnes slouží Vlasta a mám čerstvé zprávy. Aktuálně máme polojasno, v Praze 5 stupňů, v Brně 8 a v Ostravě 8. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, v pátek a v sobotu mlhavo, teploty kolem 16, v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí zataženo, teploty kolem 12. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Četrádia. Četrádio!
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes dopoledne děje na silnicích, hlásí Vlasta. Praha dnes dopoledne hlásí hned několik nehod. V ulici Kvelská se před chvílí střetlo nákladní a osobní vozidlo, vozovka je částečně omezená. Na Bělohorské směrem do centra havaroval autobus s nákladním vozidlem, provoz je komplikovaný. Na Spořilovské u sjezdu číslo 415 045 je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný levý pruh, počítejte se zdržením. Mimo Prahu hlásí nehodu i dálnice D7 na 31. kilometru směrem na Chomutov, osobní vozidlo tam skončilo ve svodidlech, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum tvoří kolony a potrvá to až do konce listopadu. U Kaplice zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouské hranici, objízdné trasy jsou vyznačené. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné dopoledne přeje Vlasta z Četrádia.

0: Proto ti říkám, že studená sprcha ráno nikomu zdraví nevylepší.
1: Náhodou tě to probere. Ale dobré dopoledne z Čet rádia je za 20 minut 11.
0: Venku je polojasno a 6 stupňů, i když má být až 14, stejně mě do chladné vody nedostaneš.
1: To ne.
0: Ale čti radši se mnou. Návrhářka Lucie Marková vzala na přehlídku do New Yorku šaty ze zatepleného softskelu.
1: Cože?
0: Pak. A jedna modelka v tom na molo opravdu vyšla. Prý je to pohodlný český nápad.
1: Softskelovou robu nosím na běhání.
0: No vidíš, a v Americe z toho mají senzaci. Pro moji starou káru bez topení ideální kousek.
1: Ty jsi blázen, bucouši. Na ples v bundě nechoď.
0: A co vy, vzali byste si na sebe do společnosti Softskel? Napište nám do Čet rádia.
1: V 11 hodin budou zprávy a teď posíláme bezva muziku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a Jéje, to úterý si na mě dneska fakt smoslo, budík zazvonil a já měla pocit, že jsem oči zavřela před 5 minutami. Je 13. října, úterý, a víte, jak to s úterkem je? Není to pondělí, kdy se člověk aspoň utěšuje novým začátkem, a není to ani blížící se pátek, prostě takový den, kdy se jede se tvačností a čeká se, až to konečně někam pokročí. Naštěstí mám tu hvězdy, a ty mě i přes tu ospalost docela slušně nakoply, tak pojďme na to. Beran dneska nejspíš zjistí, že mu v práci někdo sedí na jeho oblíbené židli, a bude se muset rozhodnout, jestli to řešit, nebo nechat být. Bík má chuť si dneska konečně uklidit tu skříň, co už měsíc hrozí lavinou, a možná se mu to i povede, aspoň z poloviny. Blíženci budou celý den přemýšlet nad odpovědí na jednu zprávu a nakonec napíšou něco úplně jiného, než plánovali. Tak si dneska u večeře vyslechne rodinnou historku, kterou slyšel už nejmín 10krát, a stejně se u ní zasměje. Lev dostane v práci pochvalu, kterou čekal už dávno, a bude si ji užívat celé odpoledne, klidně i nahlas. Pana bude mít dneska seznam úkolů dlouhý jak ruka, a než se nadá, odškrtne víc, než sama čekala. Váhy budou řešit, kam na oběd, a stejně jako obvykle skončí tam, kam je zavedou kolegové. Štír narazí na souseda, se kterým si rozumí jen na půl, a dneska se k údivu obou povede celkem fajn konverzace. Střelec bude mít chuť vyrazit někam, kam ještě nebyl, třeba jen na procházku jinou ulicí než obvykle. Kozoroh si dneska naplánuje večer jen pro sebe, a pak zjistí, že telefon zvoní zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, a právě proto se mu bude chtít ho aspoň vyzkoušet. Ryby stráví dneska čas s domácím mazlíčkem, který bude mít jasně navrch v tom, kdo koho vlastně vychovává. Tak vidíte, celkem slušná paráda na úterý, a mě to i přes tu ospalost docela probralo, možná víc než to kafe, co mi Bucifal slíbil a zatím nedonesl. Ale aby bylo jasno, hvězdy jsou hvězdy, koukají na nás odkud si z dálky a vůbec netuší, jaký máte rozvrh ani náladu, takže poslední slovo máte pořád vy, ne nějaké souhvězdí. Berte to jako takovou hru na úvod dne, ne jako návod. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, protrpte si to úterý po svém, a ve středu se tu zase potkáme.

0: Je 11 hodin.
1: Dobré dopoledne. Tady Vlasta, od rána sleduju, co se děje, a teď vám to povím. Ve zprávách dnes. Ve Vyškově i v Praze pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích, u pobřeží Bulharska zaútočili drony na obchodní lodě a krajský soud vrací restituční kauzu Valderode zpět k doplnění. Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v restituční kauze Valderode a vrátil ji k dalšímu řízení. Soud přitom jasně uvedl, že samotný nárok na restituci je oprávněný, jde už jen o přesné doplnění identifikace více než tisíce sporných pozemků, které požaduje vdova po Karlovi de Sfors Valderode. Ve Vyškově zůstává u moci dosavadní koalice ODS, lidovců a dalších místních uskupení, která už podepsala dohodu o dalším vedení města. Přestože v komunálních volbách zvítězilo hnutí ANO, skončí překvapivě v opozici. Na Šumpersku zemřeli dva lidé poté, co do jejich osobního auta postupně narazili dva kamiony. Nehoda se stala u studené loučky poblíž Mohelnice, zraněn byl i jeden z řidičů kamionu. Přesné okolnosti tragédie teď vyšetřuje policie. U pobřeží Bulharska zasáhly v noci na úterý drony dvě obchodní lodě, jedna z nich se potopila. Podle bulharského premiéra jde už o druhý podobný útok během jediného týdne, Bulharsko proto požádalo o pomoc Evropskou unii i NATO. V Praze dál probíhají povolební rozhovory, vítězné hnutí STAN hledá vhodné partnery pro vedení magistrátu. Spojení se Spolu by dalo jen těsnou většinu, proto se jedná i s Piráty a Prahou sobě. S hnutím ANO lídr starostů Petr Hlaváček spolupráci odmítá, schůzku s nimi ale považuje za otázku slušnosti. A teď sport. Tomáš Hertl si v zámořské NHL připsal další asistenci, jeho Vegas ale i tak prohrálo s Minnesotou 2-4. Souboji českých hokejistů se naopak radoval Jiří Kulich, jehož Buffalo zdolalo Floridu Radka Gudase 5-3. A na závěr dobrá zpráva pro přírodu. Na babinských loukách na Ústecku vysadili botanici 84 sazenic vzácného zvonovce liliolistého. Tahle křehká květina u nás roste jen na 5 místech a nové rostlinky vzešly ze semen sebraných přímo na téhle louce.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 6 stupňů, v Brně 9 a v Ostravě 9. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: To se dnes dopoledne děje na silnicích, hlásí Vlasta. Praha dnes dopoledne hlásí hned několik nehod. V ulici Kbelská se před chvílí střetlo nákladní a osobní vozidlo, vozovka je částečně omezená. Na Bělohorské směrem do centra havaroval autobus s nákladním vozidlem, provoz je komplikovaný. Na Spořilovské u sjezdu číslo 415 045 je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný levý pruh, počítejte se zdržením. Mimo Prahu hlásí nehodu i dálnice D7 na 31. kilometru směrem na Chomutov, osobní vozidlo tam skončilo ve svodidlech, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum tvoří kolony a potrvá to až do konce listopadu. U Kaplice zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouské hranici, objízdné trasy jsou vyznačené. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné dopoledne přeje Vlasta z Čet Rádia.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Vlasta, to podstatné v pár větách. Hlavní události v kostce. Ve Vyškově bude dál vládnout dosavadní koalice, vítězné hnutí ANO skončí v opozici. Krajský soud v Hradci Králové vrátil restituční kauzu Valderode k doplnění identifikace pozemků. V Praze pokračují jednání o nové koalici vedené hnutím STAN. U pobřeží Bulharska zasáhly drony dvě obchodní lodě, jedna se potopila. Na Šumpersku zemřeli při srážce auta se dvěma kamiony dva lidé. A teď sport. Tomáš Hertl přihrál na gól, jeho Vegas ale v NHL prohrálo, zatímco Jiří Kulich s Buffalem zdolal Floridu Radko Gudase. Na závěr botanici vysadili na Ústecku vzácný zvonovec liliolistý.
0: Počasí.
1: Teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme polojasno, v Praze 8 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 10. Dnes bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, v pátek a v sobotu mohavo, teploty kolem 16, v neděli deštivo, teploty kolem 12, pondělí zataženo, teploty kolem 12. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Dopolední silnice má pod palcem Vlasta. Na pražské Brněnské ulici na Praze 11 havarovala nákladní auta s osobákem a dodávkou, uzavřené jsou dva jízdní pruhy a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, počítejte s komplikacemi. Na dálnici D1 na 207. kilometru směrem na Brno se srazilo osobní auto s dodávkou, krajnice je neprůjezdná, nehoda se stala před hodinou a omezení potrvá do časného odpoledne. V pražské Řeznické ulici došlo před chvílí k nehodě nákladního a osobního vozidla. A v ulici na Balkáně na Praze 10 se před necelou hodinou srazilo nákladní auto s osobním, na místě jsou dvě havarovaná vozidla. Z omezení, v Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě exitu 196B na Brno centrum tvoří kolony, omezení potrvá do konce listopadu. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetí třídy směrem k rakouské hranici, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Vlasta.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 12.
1: Pocouši, ty tady už půl hodiny mluvíš o tom svém studeném kafi, jako by nastal konec světa.
0: Kyselá káva je vážná věc, vlasti. Zvlášť, když je venku polojasno a jenom 8 stupňů.
1: Místo kafe radši poslouchej, mám tu 90. léta a kapelu Radiohead s jejich nejslavnější písničkou Creep.
0: No jo, Oxford. Tom Yorke ji napsal na vysoké škole, když nadbíhal jedné dívce a připadal si vedle ní nedostatečný.
1: Jenže když single v roce 1992 vyšel, byl to propadák. Rádia ho odmítla hrát, protože zněl moc depresivně.
0: To bych neřekl. Vždyť je tam ten kytarový zásek před refrenem. Johnny Greenwood zlostně třísknul do strun, protože se mu ta balada nelíbila a udělal z toho legendu. Mě na zahrádce sekačka dělá při startování stejný zvuk a...
1: Pucifale, zpátky k tématu. Víš, kde se ta skladba chytila poprvé?
0: To nevím.
1: Izraeli na diskotékách.
0: Pak?
1: Jo. Až odtud probublala do Ameriky a teprve pak britská rádia otočila a udělala z toho celosvětový hit. No.
0: Kapela ji pak musela hrát všude, až ji začali k smrti nenávidět a celá léta ji na koncertech odmítali hrát.
1: A co vy, máte taky nějakou kapelu, u které už nemůžete vystát jejich největší hit? Napište nám na Čet rádio.
0: Ve 12 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď letí do vysílání parádní muzika.

0: Je 12 hodin.
1: Dobré odpoledne. Tady Vlasta, odpolední útlum zaháníme zprávami Čet rádia. O čem se dnes mluví? Ve Vyškově i v Praze pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích, u pobřeží Bulharska zaútočili drony na obchodní lodě a krajský soud vrací restituční kauzu Valderode zpět k doplnění. V Praze dál probíhají povolební rozhovory, vítězné hnutí STAN hledá vhodné partnery pro vedení magistrátu. Spojení se Spolu by dalo jen těsnou většinu, proto se jedná i s Piráty a Prahou sobě. S hnutím ANO lídr starostů Petr Hlaváček spolupráci odmítá, schůzku s nimi ale považuje za otázku slušnosti. Ve Vyškově zůstává u moci dosavadní koalice ODS, lidovců a dalších místních uskupení, která už podepsala dohodu o dalším vedení města. Přestože v komunálních volbách zvítězilo hnutí ANO, skončí překvapivě v opozici. Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v restituční kauze Valderode a vrátil ji k dalšímu řízení. Soud přitom jasně uvedl, že samotný nárok na restituci je oprávněný, jde už jen o přesné doplnění identifikace více než tisíce sporných pozemků, které požaduje vdova po Karlovi de Sfors Valderode. U pobřeží Bulharska zasáhly v noci na úterý drony dvě obchodní lodě, jedna z nich se potopila. Podle bulharského premiéra jde už o druhý podobný útok během jediného týdne, Bulharsko proto požádalo o pomoc Evropskou unii i NATO. Na Šumpersku zemřeli dva lidé poté, co do jejich osobního auta postupně narazili dva kamiony. Nehoda se stala u studené loučky poblíž Mohelnice, zraněn byl i jeden z řidičů kamionů. Přesné okolnosti tragédie teď vyšetřuje policie. A teď sport. Tomáš Hertl si v zámořské NHL připsal další asistenci, jeho Vegas ale i tak prohrálo s Minnesotou 2:4. Souboji českých hokejistů se naopak radoval Jiří Kulich, jehož Buffalo zdolalo Floridu Radka Gudase 5:3. Na závěr dobrá zpráva pro přírodu na babinských loukách na Ústecku vysadili botanici 84 sazenic vzácného zvonovce liliolistého. Tahle křehká květina u nás roste jen na 5 místech a nové rostlinky vzešly ze semen sebraných přímo na téhle louce.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 11 a v Ostravě 10. Do večera bude deštivo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopolední silnice má pod palcem Vlasta. Na pražské Brněnské ulici na Praze 11 havarovala nákladní auta s osobákem a dodávkou, uzavřené jsou dva jízdní pruhy a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, počítejte s komplikacemi. Na dálnici D1 na 207. kilometru směrem na Brno se srazilo osobní auto s dodávkou, krajnice je neprůjezdná. Nehoda se stala před hodinou a omezení potrvá do časného odpoledne. V pražské Řeznické ulici došlo před chvílí k nehodě nákladního a osobního vozidla. A v ulici na Balkáně na Praze 10 se před necelou hodinou srazilo nákladní auto s osobním, na místě jsou dvě havarovaná vozidla. Z omezení, v Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě exitu 196B na Brno centrum tvoří kolony, omezení potrvá do konce listopadu. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetí třídy směrem k rakouské hranici, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Vlasta.

0: Krátké zprávy.
1: Mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. To se děje doma i ve světě. Ve Vyškově bude dál vládnout dosavadní koalice, vítězné hnutí ANO skončí v opozici. Krajský soud v Hradci Králové vrátil restituční kauzu Walderode k doplnění identifikace pozemků. V Praze pokračují jednání o nové koalici vedené hnutím STAN. U pobřeží Bulharska zasáhly drony dvě obchodní lodě, jedna se potopila. Na Šumpersku zemřeli při srážce auta se dvěma kamiony dva lidé. A teď sport. Tomáš Hertl přihrál na gól, jeho Vegas ale v NHL prohrálo, zatímco Jiří Kulich s Buffalem zdolal Floridu Radko Gudase. Na závěr botanici vysadili na Ústecku vzácný zvonovec liliolistý.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně máme polojasno, v Praze 10 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 11. Do večera bude deštivo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, v pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí zataženo, teploty kolem 12. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Odpolední dopravní servis Četrádia s Vlastou. Na dálnici D1 na 173. kilometru ve směru na Brno havarovalo nákladní vozidlo, dvě havarovaná vozidla tvoří překážku v celé šířce vozovky, hlášeno před chvílí. Na pražské jižní spojce zase havarovalo nákladní vozidlo, neprůjezdný je pravý jízdní pruh, zdržení trvá od dopoledne. Na dálnici D1 na 179. kilometru směrem na Brno je po nehodě také omezený provoz v celé šířce vozovky. A na dálnici D8 na 75. kilometru směrem na Ústí nad Labem došlo ke střetu osobního vozidla se svodidly, na místě zasahuje policie. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je třeba počítat s koloriami, omezení potrvá do konce listopadu. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici, objízdné trasy jsou vyznačené. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se vaše Vlasta, šťastnou cestu.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut jedna.
1: Pucouši, ty tady od rána vyhrožuješ studeným párkem a teď přikusuješ koláč.
0: To je desert ke kapi. Venku je polojasno a 11 stupňů.
1: Odpoledne má být 15.
0: To nám neseš za tip?
1: Vyrážíme na posázavskou stezku podél řeky Sázavy.
0: Podél vody? To beru.
1: Je to parádní pěšina zařezaná do skály, vede z Pikovic do kamenného přívozu.
0: No, tam se dřív scházely trampy.
1: No vidíš. Cestou máš vyhlídky na meandry Sázavy a kamenné schody.
0: Je tam po cestě hospoda?
1: V Pikovicích i v přívoze se najíš bez problému.
0: Podél Sázavy je na podzim pak hezky.
1: Vítra se lépe navleč, ráno přituhne a přijde mlha.
0: Na cestu radši přibalím termosku.
1: 13 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď posíláme parádní rytmus.

0: Je 13 hodin.
1: Příjemné odpoledne, posluchači. U mikrofonu váš Honza, zprávy Čet rádia začínají. Ve zprávách dnes. Ve Vyškově i v Praze pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích, u pobřeží Bulharska zautočily drony na obchodní lodě a krajský soud vrací restituční kauzu Valderode zpět doplnění. U pobřeží Bulharska zasáhly v noci na úterý drony dvě obchodní lodě, jedna z nich se potopila. Podle bulharského premiéra jde už o druhý podobný útok během jediného týdne, Bulharsko proto požádalo o pomoc Evropskou unii i NATO. Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v restituční kauze Valderode a vrátil ji k dalšímu řízení. Soud přitom jasně uvedl, že samotný nárok na restituci je oprávněný, jde už jen o přesné doplnění identifikace více než tisíce sporných pozemků, které požaduje vdova po Karlovi Desfor z Valderode. Ve Vyškově zůstává u moci dosavadní koalice ODS, lidovců a dalších místních uskupení, která už podepsala dohodu o dalším vedení města. Přestože v komunálních volbách zvítězilo hnutí ANO, skončí překvapivě v opozici. Na Šumpersku zemřeli dva lidé poté, co do jejich osobního auta postupně narazili dva kamiony. Nehoda se stala u studené loučky poblíž Mohelnice, zraněn byl i jeden z řidičů kamionů. Přesné okolnosti tragédie teď vyšetřuje policie. V Praze dál probíhají povolební rozhovory, vítězné hnutí STAN hledá vhodné partnery pro vedení magistrátu. Spojení se spolu by dalo jen těsnou většinu, proto se jedná i s Piráty a Prahou sobě. S hnutím ANO lídr starostů Petr Hlaváček spolupráci odmítá, schůzku s nimi ale považuje za otázku slušnosti. A teď sport. Tomáš Hertl si v zámořské NHL připsal další asistenci, jeho Vegas ale i tak prohrálo s Minnesotou 2:4. Soubojí českých hokejistů se naopak radoval Jiří Kolich, jehož batalo zdovalo Floridu Radka Kudase 5:3. A na závěr dobrá zpráva pro přírodu na Babenských loukách. Na Ústecku vysadili botanici 84 sazenic vzácného zvonovce liliolistého. Tahle křehká květina u nás roste jen na 5 místech a nové rostlinky vzešly ze semen sebraných přímo na téhle louce.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 12 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 12. Do večera bude deštivo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Jet Radio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, odpolední vydání. Honza u mikrofonu. Na dálnici D1 na 173. kilometru ve směru na Brno havarovalo nákladní vozidlo. Dvě havarovaná vozidla tvoří překážku v celé šířce vozovky, hlášeno před chvílí. Na pražské jižní spojce zase havarovalo nákladní vozidlo. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh, zdržení trvá od dopoledne. Na dálnici D1 na 179. kilometru směrem na Brno je po nehodě také omezený provoz v celé šířce vozovky. A na dálnici D8 na 75. kilometru směrem na Ústí nad Labem došlo ke střetu osobního vozidla se svodidly. Na místě zasahuje policie. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2. V místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je třeba počítat s koloriami. Omezení potrvá do konce listopadu. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. Objízdné trasy jsou vyznačené. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Honza z Čet rádia.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, parto, Honza u mikrofonu s krátkými zprávami. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Ve Vyškově bude dál vládnout dosavadní koalice. Vítězné hnutí ANO skončí v opozici. Krajský soud v Hradci Králové vrátil restituční kauzu Walderode k doplnění identifikace pozemků. V Praze pokračují jednání o nové koalici vedené hnutím STAN. U pobřeží Bulharska zasály drony dvě obchodní lodě, jedna se potopila. Na Šumpersku zemřeli při srážce auta se dvěma kamiony dva lidé. A teď sport. Tomáš Hertl přihrál na gól, jeho Vegas ale v NHL prohrálo, zatímco Jiří Kulik s Buffalem zdolal Floridu Radko Budase. Na závěr botanici vysadili na Ústecku vzácný zvonovec lilie listí.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 12 stupňů, Brně 14 a v Ostravě 12. Do večera bude deštivo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, pondělí zataženo, teploty kolem 12. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, odpolední vydání. Honza u mikrofonu. Na dálnici D1 na 173. kilometru ve směru na Brno havarovalo nákladní vozidlo. Dvě havarovaná vozidla tvoří překážku v celé šířce vozovky, hlášeno před chvílí. Na pražské jižní spojce zase havarovalo nákladní vozidlo. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh, zdržení trvá od dopoledne. Na dálnici D1 na 179. kilometru směrem na Brno je po nehodě také omezený provoz v celé šířce vozovky. A na dálnici D8 na 75. kilometru směrem na Ústí nad Labem došlo ke střetu osobního vozidla se svodidly. Na místě zasahuje policie. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2. V místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je třeba počítat s koloriami. Omezení potrvá do konce listopadu. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. Objízdné trasy jsou vyznačené. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Honza z Čet Rádia.

Chtěl bych ti říct teď, že jsi jen má, odpust mi vše, co jsem kdy udělal, jsi moje všechno.

0: Dobré odpoledne z Četrádia, máme za 20 minut dvě.
1: Ty ses na to křeslo složil, jako bys v něm chtěl rovnou umřít.
0: Bolejí mě záda z toho hrabání na zahrádce, navíc venku je polojasno a 12 stupňů, celkově počasí tak na spánek.
1: Žádné spaní, dnešek je plný narozenin.
0: A já je.
1: 55. narozeniny oslavuje britský komik Sacha Baron Cohen, co stvořil postavičku Borata nebo Ali Hoge.
0: O týpka si pamatuju, jak nutil politiky vykládat do kamery nesmysly, jednou jsem o něm četl dlouhý článek, kde popisovali, jak měnil převleky na toaletách na letišti a nikoho nenapadlo, že je to on.
1: Pucane, stop, nejsme v dějepisu.
0: No jo.
1: Náš tu jeho fintu s kazaštinou. Boratovi mluvil hebrejsky a všichni věřili, že je to kazašský přízvuk.
0: Takovým blbostem tleskat nebudu, laciná provokace, vlasti.
1: Vždyť je to geniální satyra.
0: Podle mě je to jen trapas před kamerou.
1: Ty jsi hrozný morous. Druhý oslavenec je australský plavec Ian Thorpe, pětinásobný olympijský vítěz, dneska mu je 44.
0: To byl ten chlapík s ploutvemi místo nohou, co měl boty číslo 52 a voda kolem něj stříkala jako u nás v rybníce, když tam spadla stará větev.
1: Měl obří chodidla, to z něj udělalo legendu.
0: To já mám starou škodovku a legendu ze mě v servisu stejně neudělají.
1: Zítra má být ráno ještě chladněji, tak si do káry přibal teplou bundu. Ve 2 hodiny budou zprávy Četrádia a teď pošleme do reproduktorů pořádný rytmus.

0: Jet Radio.
1: Je 14 hodin.
2: Tak dobré odpoledne. Za u mikrofonu půlka dne za námi, tak si ji zrekapitulujeme. Hlavní události v kostce. Maďarský parlament zrušil zákaz zobrazování LGBT plus témat pro děti, v Česku začíná chřipková sezona a lékaři radí k očkování i mladším lidem a po komunálních volbách se v krajských městech rýsují nové koalice. Policie v Plzni obvinila 17-letého mladíka Stachovska z pokusu o vraždu poté, co o víkendu u Boleveckého rybníku napadl nožem náhodně vybranou 39-letou běžkyni. Útočník počinu z města odjel vlakem zpátky domů, kriminalisté ho ale vypátrali a zadrželi už druhý den. V Česku začíná chřipková sezona a lékaři už spouštějí očkování. Pražská nemocnice Bulovka zatím látku podává lidem nad 60 let, odborníci ale doporučují, aby se nechali očkovat i mladší pacienti, protože chřipka může mít těžký průběh a v nejhorším případě skončit smrtí. Po víkendových komunálních volbách teď republikou hýbou jednání o nových koalicích. Liberci a Karlových Varech už mají jasno, Ostravě povede koalici vítězné hnutí ANO a stejná strana vyhrála i v Pardubicích, tam ji ale nejspíš do opozice vytlačí spojení pěti dalších stran. V Chruděmi ANO sice zvítězilo s velkým náskokem, většinu v zastupitelstvu ale zatím nemá jistou. Maďarský parlament úterý zrušil ustanovení, která od roku 2021 zakazovala v obsahu pro děti jakékoliv zobrazení homosexuality nebo transgenderových lidí. Prohlasovalo 139 poslanců, proti bylo 59. Podle agentury AFP ale nejde o obnovu práv LGBT plus komunity, pouze o formální úpravu zákona o ochraně dětí. Generální inspekce bezpečnostních sborů prochází personální obměnou. Službu opustila náměstkyně pro trestní řízení Pavlína Foglar-Marušincová, která podle svých slov odcházela z osobních důvodů po delším zvažování. Po nástupu ředitele

0: Ale Víta Hendrika se tak kompletně vyměnil tým jeho nejbližších spolupracovníků. A teď sport. Fotbalisté Slávie dnes večer nastoupí v lize mistrů v zápasu v azerbajdžánském Baku proti domácímu Sabahu, který v elitní soutěži zatím debutuje. Trenér Trpišovský před utkáním přirovnal postavení hráčů soupeře ke stylu hry Barcelony. Oba týmy navíc zatím v tabulce nemají ani bod. Česká střelkyně Veronika Blažičková slaví premiérový úspěch na mezinárodní scéně. Na světovém poháru v Káhiře vybojovala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce a na stupně vítězů elitního seriálu se tak dostala poprvé v kariéře. A na závěr jedna lidská historka z Uhersko-Hradiště. Obec Modrá si už od roku 1990 drží stejného starostu, Miroslava Kováříka, který v komunálních volbách opět obhájil svůj post. 62-letý starosta tak brzy nastoupí už do svého 10. volebního období v čele obce.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme polojasno, v Praze 13 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 12. Do večera bude deštivo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
1: Dopravní servis.
0: Odpolední dopravní servis Čet Rádia s Honzou. Na dálnici D1 na 195. kilometru ve směru na Prahu havarovalo nákladní vozidlo. Krajnice je neprůjezdná, nehoda se stala před půl hodinou. Na dálnici D2 na 10. kilometru ve směru na Brno brzdí provoz další havárie kamionu. Na vozovce zůstává překážka, průjezd jen se zvýšenou opatrností. V Praze hlásí policie nehodu ve Strahovském tunelu směrem na tunel Blanka. Na místě zůstávají dvě osobní auta a provoz je zpomalený. Na silnici I11 ve Slezské Ostravě po nehodě dvou nákladních vozidel blokuje nájezdový pruh na ulici Rudná. Projíždět lze jen po vyznačení na vozovce. Dopravu řídí jeden z účastníků nehody. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě se dlouhodobě tvoří kolony a řidiči by měli počítat s rezervou. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Honza z Čet Rádia.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. O čem se dnes mluví? Maďarský parlament zrušil ustanovení mířená proti LGBT postkomunitě, i když práva lidem nevrací. V Česku startuje chřipková sezona a lékaři doporučují očkování nejen seniorům. Generální inspekce bezpečnostních sborů přišla o náměstkyni pro trestní řízení, která z osobních důvodů odešla ze služby. Po komunálních volbách se v krajských městech rodí nové koalice. V Ostravě i Pardubicích zůstává klíčovým hráčem ANO. Policie obvinila mladíka Stachovska, který v Plzni nožem napadl náhodně vybranou běžkyni. A teď sport. Slavia čeká v Lize mistrů na výhru proti azerbajdžánskému Sabahu, zatímco střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala v Káhiře své první stříbro ve světovém poháru. Na závěr vám povíme o starostovi, který vede svou obec už 35 let.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně máme polojasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 12. Do večera bude deštivo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, v pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, v pondělí zataženo, teploty kolem 12. Počasí máme teď ještě, jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Odpolední dopravní servis Čet Rádia s Honzou. Na dálnici D1 na 195. kilometru ve směru na Prahu havarovalo nákladní vozidlo. Krajnice je neprůjezdná, nehoda se stala před půl hodinou. Na dálnici D2 na 10. kilometru ve směru na Brno brzdí provoz další havárie kamionu. Na vozovce zůstává překážka, průjezd jen se zvýšenou opatrností. V Praze hlásí policie nehodu ve Strahovském tunelu směrem na tunel Blanka. Na místě zůstávají dvě osobní auta a provoz je zpomalený. Na silnici I11 ve Slezské Ostravě po nehodě dvou nákladních vozidel blokuje nájezdový pruh na ulici Rudná, projíždět lze jen po vyznačení na vozovce, dopravu řídí jeden z účastníků nehody. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě se dlouhodobě tvoří kolony a řidiči by měli počítat s rezervou. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Honza z Čet Rádia.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme 14.40.
1: Pucouši, ty se na tu kávu mračíš, jako by ti do ní někdo nasypal písek.
0: Venku se honí tmavé mraky, tak přemýšlím o životě.
1: Aha. Ale radši se probuď, mám skvělé téma.
0: Povídej.
1: Náš poloostrov Hel na pobřeží Baltu.
0: No jo, taková ta dlouhá písečná nudle.
1: Jenže ještě před pár stoletími to nebyl poloostrov, ale řetězec 6 samostatných ostrovů.
0: To bych neřekl.
1: Mořské proudy tam celé věky nanášely písek, až je spojili v 35 kilometrů dlouhý val. V nejužším místě má jen 150 metrů.
0: 150 metrů to staneš uprostřed a vidíš moře na obou stranách. Tam bych se jel projet starou károu, dal si smaženou rybu a vyptával se místních na staré časy.
1: Pucane, zpomal.
0: No jo, už mlčím.
1: Každopádně hned po vysílání balím tašku a běžím do kina na ten nový severský film.
0: Zpátky na zem, vlasti, v 15 hodin přineseme zprávy a teď vám pošleme parádní nálož muziky.

0: Je 15 hodin.
1: Vítám vás v odpoledních zpráv ČT Rádia. Jsem Honza a hned začínáme. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Maďarský parlament zrušil zákaz zobrazování LGBT+ témat pro děti, v Česku začíná chřipková sezona a lékaři radí k očkování i mladším lidem a po komunálních volbách se v krajských městech rýsují nové koalice. Generální inspekce bezpečnostních sborů prochází personální obměnou. Službu opustila náměstkyně pro trestní řízení Pavlína Foglar-Marušincová, která podle svých slov odcházela z osobních důvodů po delším zvažování. Po nástupu ředitele Víta Hendrika se tak kompletně vyměnil tým jeho nejbližších spolupracovníků. Policie v Plzni obvinila 17-letého mladíka Stachovska z pokusu o vraždu poté, co o víkendu u Boleveckého rybníku napadl nožem náhodně vybranou 39-letou běžkyni. Útočník počinu z města odjel vlakem zpátky domů, kriminalisté ho ale vypátrali a zadrželi už druhý den. Po víkendových komunálních volbách teď republikou hýbou jednání o nových koalicích. Liberci a Karlových Varech už mají jasno, v Ostravě povede koalici vítězné hnutí ANO a stejná strana vyhrála i v Pardubicích, tam ji ale nejspíš do opozice vytlačí spojení pěti dalších stran. V Ruděmi ANO sice zvítězilo s velkým náskokem, většinu v zastupitelstvu ale zatím nemá jistou. V Česku začíná chřipková sezona a lékaři už spouštějí očkování. Pražská nemocnice Bulovka zatím látku podává lidem nad 60 let, odborníci ale doporučují, aby se nechali očkovat i mladší pacienti, protože chřipka může mít těžký průběh a v nejhorším případě skončit smrtí. Maďarský parlament v úterý zrušil ustanovení, která od roku 2021 zakazovala v obsahu pro děti jakékoliv zobrazení homosexuality nebo transgenderových lidí. Prohlasovalo 139 poslanců, proti bylo 59. Podle agentury AFP ale nejde o obnovu práv LGBT plus komunity, pouze o formální úpravu zákona o ochraně dětí. A teď sport. Fotbalisté Slávie dnes večer nastoupí v Lize mistrů v zápasu v ázerbájdžánském Baku proti domácímu Sabahu, který v elitní soutěži zatím debutuje. Trenér Trpišovský před utkáním přirovnal postavení hráčů soupeře ke stylu hry Barcelony. Oba týmy navíc zatím v tabulce nemají ani bod. Česká střelkyně Veronika Blažíčková slaví premiérový úspěch na mezinárodní scéně. Na světovém poháru v Káhiře vybojovala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce a na stupně vítězů elitního seriálu se tak dostala poprvé v kariéře. A na závěr jedna lidská historka z Uhersko-Hradiště. Obec Modrá si už od roku 1990 drží stejného starostu, Miroslava Kováříka, který v komunálních volbách opět obhájil svůj post. 62-letý starosta tak brzy nastoupí už do svého 10. volebního období v čele obce.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 13. Do večera bude deštivo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Odpolední silnice pod dohledem Hanzy. Nejdřív k čerstvým nehodám na silnicích. Na silnici I-35 u Mohelnice se převrátil kamion do příkopu. U vozidla pracuje vyprošťovací technika. Průjezdní je jen jeden pruh a tvoří se kolona v obou směrech. V Praze v Legerově ulici havarovala dvě osobní auta, neprůjezdný je levý pruh. Na silnici I-37 u Hořenic u Náchoda se před chvílí srazila dvě vozidla, na místě zasahují záchranné složky a probíhá vyšetřování. A na silnici I-38 u Rančířova na Jihlavsku se střetla tři osobní auta, provoz tam jde jen jedním pruhem. Pokud jde o omezení u Brna na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky. Místy je třeba počítat s koloněmi, omezení potrvá do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku se kvůli stavbě nového kruhového objezdu omezuje provoz na silnici 3. třídy u dálnice, a to do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Rozejde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Krátké zprávy.
1: Zajetu s rychlým přehledem zpráv. Co byste dnes neměli minout? Maďarský parlament zrušil ustanovení mířená proti LGBT plus komunitě, i když práva lidem nevrací. V Česku startuje chřipková sezona a lékaři doporučují očkování nejen seniorům. Generální inspekce bezpečnostních sborů přišla o náměstkyni pro trestní řízení, která z osobních důvodů odešla ze služby. Po komunálních volbách se v krajských městech rodí nové koalice. V Ostravě i Pardubicí zůstává klíčovým hráčem ANO. Policie obvinila mladíka Stachovska, který v Plzni nožem napadl náhodně vybranou běžkyni. A teď sport. Slavia čeká v lize mistrů na výhru proti azerbajdžánskému Sabahu, zatímco střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala v Káhiře své první stříbro ve světovém poháru. Na závěr vám povíme o starostovi, který vede svou obec už 35 let.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě polojasno a 13. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, pátek mlhavo, teploty kolem 18, sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, pondělí zataženo, teploty kolem 12. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Odpolední silnice pod dohledem Hanzy. Nejdřív k čerstvým nehodám na silnicích. Na silnici I-35 u Mohelnice se převrátil kamion do příkopu. U vozidla pracuje vyprošťovací technika. Průjezdný je jen jeden pruh a tvoří se kolona v obou směrech. V Praze v Legerově ulici havarovala dvě osobní auta, neprůjezdný je levý pruh. Na silnici I-37 u Hořenic u Náchoda se před chvílí srazila dvě vozidla, na místě zasahují záchranné složky a probíhá vyšetřování. A na silnici I-38 u Rančířova na Jihlavsku se střetla tři osobní auta, provoz tam jde jen jedním pruhem. Pokud jde o omezení u Brna na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky. Místy je třeba počítat s koloněmi, omezení potrvá do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku se kvůli stavbě nového kruhového objezdu omezuje provoz na silnici třetí třídy u dálnice, a to do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Zajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

Ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 4.
1: Ty se tváříš, jako by ti v těch běžeckých botách přespávala kočka.
0: Běh byl skvělý a venku je příjemně. Polojasno a 14 stupňů.
1: No jo. Hlavně, že pořád nesundáš ty sluneční brýle.
0: Svítí mi do očí.
1: Víš vůbec, odkud se vzalo slovo brýle?
0: To ne.
1: Z drahokamu. Středověcí optici brousili čočky z čirého berylu, protože sklo tenkrát nestálo za nic.
0: To je blbost.
1: Není. My si z berylu udělali slovo bryl a od nich jsme to vzali my.
0: Beryl je přece zelený, z toho by nikdo nic neviděl.
1: Beryl bývá i zcela čirý vlasti.
0: Nevím.
1: Já to vím jistě, zrovna ráno jsem o tom četl u kávy.
0: Stejně kecáš.
1: Nekecám.
0: 16 hodin zprávy Čet rádia a teď muzika.

chod srdce zrychluje se. Nejste starší ročník, pane, ty však máte rozpukané. Moře smutku je hoclané. Chyťte se mne, chyťte, pane.

0: Je 16 hodin.
1: Dobré odpoledne s Čet rádiem. Za u mikrofonu a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Pojďme na to nejdůležitější. Maďarský parlament zrušil zákaz zobrazování LGBT plus témat pro děti, v Česku začíná chřipková sezona a lékaři radí k očkování i mladším lidem a po komunálních volbách se v krajských městech rýsují nové koalice. V Česku začíná chřipková sezona a lékaři už spouštějí očkování. Pražská nemocnice Bulovka zatím látku podává lidem nad 60 let, odborníci ale doporučují, aby se nechali očkovat i mladší pacienti, protože chřipka může mít těžký průběh a v nejhorším případě skončit smrtí. Maďarský parlament úterý zrušil ustanovení, která od roku 2021 zakazovala v obsahu pro děti jakékoliv zobrazení homosexuality nebo transgenderových lidí. Prohlasovalo 139 poslanců, proti bylo 59. Podle agentury AFP ale nejde o obnovu práv LGBT plus komunity, pouze o formální úpravu zákona o ochraně dětí. Po víkendových komunálních volbách teď republikou hýbou jednání o nových koalicích. Liberci a Karlových Varech už mají jasno, v Ostravě povede koalici vítězné hnutí ANO a stejná strana vyhrála i v Pardubicích, tam ji ale nejspíš do opozice vytlačí spojení pěti dalších stran. Krudimi ANO sice zvítězilo s velkým náskokem, většinu v zastupitelstvu ale zatím nemá jistou. Policie v Plzni obvinila 17-letého mladíka z Takovska z pokusu o vraždu poté, co o víkendu u Boleveckého rybníku napadl nožem náhodně vybranou 39-letou běžkyni. Útočník počinu z města odjel vlakem zpátky domů, kriminalisté ho ale vypátrali a zadrželi už druhý den. Generální inspekce bezpečnostních sborů prochází personální obměnou. Službu opustila náměstkyně pro trestní řízení Pavlína Poplar-Marušincová, která podle svých slov odcházela z osobních důvodů po delším zvažování. Po nástupu ředitele Víta Hendrika se tak kompletně vyměnil tým jeho nejbližších spolupracovníků. A teď sport. Fotbalisté Slávie dnes večer nastoupí v Lize mistrů k zápasu v ázerbájdžánském Baku proti domácímu Sabahu, který v elitní soutěži zatím debutuje. Trenér Trpišovský před utkáním přirovnal postavení hráčů soupeře ke stylu hry Barcelony. Oba týmy navíc zatím v tabulce nemají ani bod. Česká střelkyně Veronika Blažičková slaví premiérový úspěch na mezinárodní scéně. Na světovém poháru v Káhiře vybojovala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce a na stupně vítězů elitního seriálu se tak dostala poprvé v kariéře. A na závěr jedna lidská historka z Uhersko-Hradiště. Obec Modrá si už od roku 1990 drží stejného starostu, Miroslava Kováříka, který v komunálních volbách opět obhájil svůj post. 62-letý starosta tak brzy nastoupí už do svého 10. volebního období v čele obce.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, Brně polojasno a 15, Ostravě jasno a 13. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: To se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Honza. V Praze a okolí je dnes odpoledne hodně nehod, takže pozor na zvýšenou opatrnost. Na dálnici D11 na 25. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda, na vozovce je překážka. Na pražském okruhu, tedy dálnici D0, na 63. kilometru ve směru na D10 havarovalo nákladní auto s osobním vozem, neprůjezdný je pravý pruh. Nehoda je i na silnici E55 a E65 u Prahy, srazila se tam dvě osobní auta. Ale hlásíme nehody přímo v Praze, konkrétně v ulicích Generála Šišky, Jelemnického, Modletická, Poskovcova a Lucemburská. Všude jde o menší srážky s překážkou na vozovce, provoz je ale průjezdný se zvýšenou opatrností. Z dlouhodobějších omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde se tvoří kolony a situace potrvá ještě několik měsíců. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Balík k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátce a jasně to nejdůležitější. Ve zprávách dnes. Maďarský parlament zrušil ustanovení mířená proti LGBT plus komunitě, i když práva lidem nevrací. V Česku startuje chřipková sezona a lékaři doporučují očkování nejen seniorům. Generální inspekce bezpečnostních sborů přišla o náměstkyni pro trestní řízení, která z osobních důvodů odešla ze služby. Po komunálních volbách se v krajských městech rodí nové koalice. V Ostravě i Pardubicích zůstává klíčovým hráčem ANO. Policie obvinila mladíka Stachovska, který v Plzni nožem napadl náhodně vybranou běžkyni. A teď sport. Slavia čeká v lize mistrů na výhru proti azerbajdžánskému Sabahu, zatímco střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala v Káhiře své první stříbro ve světovém poháru. Na závěr vám povíme o starostovi, který vede svou obec už 35 let.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 13. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, pondělí zataženo, teploty kolem 12. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: To se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Honza. V Praze a okolí je dnes odpoledne hodně nehod, takže pozor na zvýšenou opatrnost. Na dálnici D11 na 25. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda, na vozovce je překážka. Na pražském okruhu, tedy dálnici D0, na 63. kilometru ve směru na D10 havarovalo nákladní auto s osobním vozem, neprůjezdný je pravý pruh. Nehoda je i na silnici E55 a E65 u Prahy, srazila se tam dvě osobní auta. Ale hlásíme nehody přímo v Praze, konkrétně v ulicích Generála Šišky, Jelemnického, Modletická, Poskovcova a Lucemburská, všude jde o menší srážky s překážkou na vozovce, provoz je ale průjezdný se zvýšenou opatrností. Z dlouhodobějších omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde se tvoří kolony a situace potrvá ještě několik měsíců. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Velik k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 5.
1: Vlasti, ty se tváříš, jako bys v té tašce táhla pytel cementu.
0: Netáhnu. Jenom jsem se těšila na procházku, když je venku polojasno a 15 stupňů.
1: No jo.
0: Znáš někoho, kdo si ve sklepě v Bohumíně postavil 7-metrovou plachetnici a doplul s ní přes Atlantik?
1: To bych neřekl. Kdo byl takový blázen?
0: Richard Konkolsky. V 72. roce vyrazil na slavný závod osamělých mořeplavců z Anglie do Ameriky.
1: Lodi ze sklepa?
0: No vážně. Jmenovala se Niké. Jenže uprostřed oceánu přišla bouře a zlomila mu stožár.
1: A byl konec.
0: Kdeže? On ten stožár přímo na rozbouřeném moře sám zkrátil, znova upevnil a závod dokončil.
1: To ne. To je čistý hazard, ne hrdinství.
0: Jaký hazard? To je neuvěřitelná pevná vůle a odvaha.
1: Když ti prasne stožár 1000 mil od břehu, máš sedět a čekat na loď a ne si hrát na kutila.
0: Kdyby čekal, tak nikam nedopluje, bucane. Mně to přišlo skvělé.
1: Mně spíš šílené. Ale co vy, dokázali byste na moři opravit zlomenou loď, nebo byste hned volali o pomoc? Napište nám do Čet rádia.
0: 17 hodin přineseme zprávy a do té doby si dáme pořádnou muziku.

0: Je 17 hodin.
1: Pěkné odpoledne vám všem. Kdy Honza z Čet rádia zprávy začínají. To je přehled toho nejdůležitějšího. Jedli Štěplý rozhoduje o tom, jak dlouho a zdravě žijeme. Epidemie eboli v Kongu dál sílí a nabírá tragická čísla. Zářijové ceny v Česku vzrostly víc, než se čekalo. Ukazuje se, že to, kde bydlíme, má mnohem větší vliv na naše zdraví, než bychom čekali. Kvalita života, pohyb i délka dožití se podle nových zjištění výrazně liší kraj od kraje i město od města. Rozdíly mezi regiony jsou tak velké, že odborníci mluví o skutečné nerovnosti ve zdraví napříč Českem. Letiště v německém Norimberku muselo v úterý na čas přerušit provoz kvůli podezření na nouzovou situaci ve vzduchu. Nakonec šlo jen o omyl turecké aerolinky Corendon Airlines. Omylem vyslali nouzový signál, ačkoliv letadlu ani cestujícím nic nehrozilo. Přesto k letounu museli vzlétnout stíhačky a zasahovala i policie. Epidemie eboli v Kongu dál nabírá na síle a čísla jsou čím dál tristnější. Nákazou už prošlo přes 9 000 lidí a bezmála polovina z nich nemoci podlehla. Tahle vlna, která vypukla v květnu v provincii Ituri, už svým rozsahem překonala předchozí velkou epidemii z let 2018 až 2020. Pražští policisté prověřují nález lidských kostí, na které narazili svědci na jednom z pozemků ve městě. Pozůstatky byly jen volně ohraničené petly na odpadky. Totožnost zemřelého ani okolnosti úmrtí zatím nejsou známé, případ je v rukou vyšetřovatelů. Zářijová inflace v Česku dopadla hůř, než centrální banka čekala. Meziročně vzrostly ceny o 2,5%, tedy o 0,3% víc, než předpovídala Česká národní banka. Podle jejich ekonomů zatím stojí hlavně zdražený pohonný hmot, zrychlila ale i tzv. Jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé položky. A teď sport. Judista Lukáš Krpálek si po návratu z mistrovství světa v Baku rozložil všechny své medaile a zavzpomínal na 15 let úspěchu od úplně prvního bronzu v roce 2011 až po tu nejnovější. Na tohle vzpomínku hned navazuje výzva pro české fotbalistky, které dnes večer hrají ve Skotsku odvetu kvalifikace o postup na mistrovství světa. Do zápasu jdou po domácí prohře 0-2, přesto chtějí o postup ještě bojovat. A na závěr něco pozitivního ze Žďáru nad Sázavou. Sídliště přezdívané Stalingrad čeká proměna místo nevyužité betonové plochy, tam na jaře vznikne zeleň s lavičkami, posezením a místem na grill. Obyvatelé se tak po desítkách let dočkají místa, kam budou chodit odpočívat a nejen chodit kolem.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 12. Do večera bude zatažena. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Honza. Na silnici I19 u Hrejkovic na Písecku došlo před chvílí k dopravní nehodě se zraněním, provoz je tam omezený. Na dálnici D0 na 63. kilometru ve směru na D10 havarovalo nákladní auto, neprůjezdný je pravý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. Na silnici číslo 50 u Veletin na Uhersko-Hradišťsku a na silnici číslo 52 u Pasohlávek na Brněnsku řeší policie nehody s havarovanými vozidly. Provoz kolem nich veďte opatrně. Na dálnici D3 směrem na Prahu mezi 122. a 120. kilometrem stojí poroukané auto na krajnici, počítejte se zdržením. Na dálnici D35 na 165. kilometru směrem na Hradec Králové leží na vozovce překážka, projíždějte opatrně. U Brna pokračuje přestavba křižovatky dálnic z D1 a D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to až do konce listopadu. Na Českokrumovsku kolem stavby D3 u Kaplice zůstávají uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Honza z Čet Rádia.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, tady Honza, vítejte u krátkých zpráv. O čem se dnes mluví? To, kde bydlíme, výrazně ovlivňuje naše zdraví i délku života. Epidemie eboli v Kongu dál roste a počet obětí stoupá. Zářijová inflace v Česku byla vyšší, než analytici čekali, hlavně kvůli dražším pohonným hmotám. Kvůli chybně odeslanému nouzovému signálu muselo německé letiště v Norimberku dočasně přerušit provoz. Pražská policie prověřuje nález lidských kostí na jednom z pozemků ve městě. A teď sport. Lukáš Krpálek vzpomínal na 15 let sbírání medailí z mistrovství světa. České fotbalistky dnes večer bojují ve Skotsku o postup na mistrovství světa.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, Brně polojasno a 15, Ostravě jasno a 12. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu a v neděli deštivo, teploty kolem 12, pondělí zataženo, teploty kolem 12. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Honza. Na silnici I-19 u Hrejkovic na Písecku došlo před chvílí k dopravní nehodě se zraněním, provoz je tam omezený. Na dálnici D0 na 63. kilometru ve směru na D10 havarovalo nákladní auto, neprůjezdný je pravý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. Na silnici číslo 50 u Veletin na Uhersko-Hradišťsku a na silnici číslo 52 u Posohlávek na Brněnsku řeší policie nehody s havarovanými vozidly, provoz kolem nich veďte opatrně. Na dálnici D3 směrem na Prahu mezi 122. a 120. kilometrem stojí poroukané auto na krajnici, počítejte se zdržením. Na dálnici D35 na 165. kilometru směrem na Hradec Králové leží na vozovce překážka, projíždějte opatrně. U Brna pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to až do konce listopadu. Na Českokrumlovsku kolem stavby D3 u Kaplice zůstávají uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Honza z Čet Rádia.

0: To podle tebe lidem u rozbitého betonu na sídlišti chybí nejvíc? Veřejný grill?
1: A proč by ne? Dobrý podvečer z Četrádia. Máme za 20 minut 6.
0: Dobrý podvečer. Venku je polojasno, 15 stupňů a na sídlišti Stalingrad ve Žďáru chtějí zrušit beton a dát tam lavičky s roštem na klobásy.
1: To je bezva.
0: Bezva? Představ si ten dým přímo do oken v obýváku.
1: Pucouši, lidi budou konečně sedět venku a bavit se.
0: Nebo se pohádají o poslední špekáček.
1: Blbost.
0: Já chci na zahrádce klid a neposlouchat cizí kytary pod okny.
1: Ty nejsi normální.
0: To tvrdíš ty.
1: No jo.
0: Ale co vy, brali byste u vás na sídlišti veřejný grill, nebo radši svatý klid? Napište nám.
1: 18 hodin přineseme zprávy Četrádia a do té doby hrajeme bezva muziku.

0: Je 18 hodin.
1: Dobrý večer s Četrádiem. Za u mikrofonu a mám pro vás přehled dnešního dění. Co se děje doma i ve světě? Vědli Štěplý rozhoduje o tom, jak dlouho a zdravě žijeme. Epidemie eboli v Kongu dál sílí a nabírá tragická čísla. Zářijové ceny v Česku vzrostly víc, než se čekalo. Epidemie eboli v Kongu dál nabírá na síle a čísla jsou čím dál tristnější. Nákazou už prošlo přes 9 000 lidí a bezmála polovina z nich nemoci podlehla. Tahle vlna, která vypukla v květnu v provincii Ituri, už svým rozsahem překonala předchozí velkou epidemii z let 2018 až 2020. Zářijová inflace v Česku dopadla hůř, než centrální banka čekala. Meziročně vzrostly ceny o 2,5%, tedy o 0,3% víc, než předpovídala Česká národní banka. Podle jejich ekonomů zatím stojí hlavně zdražení pohonných hmot, zrychlila ale i tzv. Jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé položky. Pražští policisté prověřují nález lidských kostí, na které narazili svědci na jednom z pozemků ve městě. Pozůstatky byly jen volně ohraničené petly na odpadky. Totožnost zemřelého ani okolnosti úmrtí zatím nejsou známé, případ je v rukou vyšetřovatelů. Ukazuje se, že to, kde bydlíme, má mnohem větší vliv na naše zdraví, než bychom čekali. Kvalita života, pohyb i délka dožití se podle nových zjištění výrazně liší kraj od kraje i město od města. Rozdíly mezi regiony jsou tak velké, že odborníci mluví o skutečné nerovnosti ve zdraví napříč Českem. Letiště v německém Norimberku muselo v úterý na čas přerušit provoz kvůli podezření na nouzovou situaci ve vzduchu. Nakonec šlo jen o omyl turecké aerolinky Corendon Airlines. Omylem vyslali nouzový signál, ačkoliv letadlu ani cestujícím nic nehrozilo. Přesto k letounu museli vzlétnout stíhačky a zasahovala i policie. A teď sport. Judista Lukáš Krpálek si po návratu z mistrovství světa Baku rozložil všechny své medaile a zavzpomínal na 15 let úspěchů od úplně prvního bronzu v roce 2011 až po tu nejnovější. Na tohle vzpomínku hned navazuje výzva pro české fotbalistky, které dnes večer hrají ve Skotsku odvetu kvalifikace o postup na mistrovství světa. Do zápasu jdou po domácí prohře 0-2, přesto chtějí o postup ještě bojovat. A na závěr něco pozitivního ze Žďáru nad Sázavou. Sídliště přezdívané Stalingrad čeká proměna místo nevyužité betonové plochy, tam na jaře vznikne zeleň s lavičkami, posezením a místem na kryl. Obyvatelé se tak po desítkách let dočkají místa, kam budou chodit odpočívat a nejen chodit kolem.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 12. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Než zaparkujete, ještě večerní doprava od Honzy. Na silnici 50 u Velekiny na Uhersko-Hradišťsku došlo před chvílí k nehodě, provoz je už ale obnovený a projíždí se bez problémů. Na dálnici D5 u sjezdu 28 směrem na Plzeň se před hodinou střetla 3 osobní auta s únikem provozních kapalin, na místě zasahuje policie a vyšetřuje příčinu. Na dálnici D11 na 8. kilometru směrem na Prahu havarovala před hodinou 2 vozidla, na vozovce zůstává překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. U Hrejkovic na Písecku se na silnici 19 před hodinou převrátilo osobní auto, na místě pracují záchranáři i policie a nehoda se stále vyšetřuje. Na dálnici D1 a D2 v Brně dál pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu 196B na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a omezení potrvá do konce listopadu. U Našovic na Frýdecku-Místecku se staví nový sjezd na dálnici D48, který má ulevit dopravě v okolí průmyslové zóny. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Večerní doprava končí. Poza vám přeje klidnou cestu a dobrou noc, až dojedete.

0: Příběh dne.
1: Představte si malou dřevěnou kůlnu na pařížském dvoře, kde se dnem i nocí hemží deštějisker pod kotlem plným černého prachu. V tom skromném přístřešku, který její kolegové posměšně nazývali chlívkem, trávila dny i noci mladá polská vědkyně Marie Curie. Spolu s manželem Pierrem zpracovávala tuny smolince, rudy dovezené z českých dolů, protože tušila, že v ní dřímá něco, co věda ještě nezná. Ruce měla popálené kyselinami, oči unavené žárem a peněz bylo málo, přesto nepřestávala věřit svému pozorování. Po dlouhých měsících trpělivé práce objevila dva nové prvky, které pojmenovala polonium po své rodné zemi a radium podle záře, kterou vyzařovalo ve tmě. Tento objev otevřel zcela nový obor fyziky i chemie a později umožnil vznik léčby zářením, která dodnes pomáhá lidem bojovat s rakovinou. Marie Curie se stala první ženou, která získala Nobelovu cenu, a jako jediný člověk v historii ji obdržela hned ve dvou různých vědních oborech. Navzdory chudobě, nemocem i předsudkům vůči ženám ve vědě nikdy nepřestala zkoumat, protože věřila, že poznání patří všem. Její deníky jsou dodnes tak radioaktivní, že je lze studovat jen v ochranném obleku, což je tichá připomínka, jak velkou cenu za objev zaplatila. Příběh Marie Curie nám připomíná, že vytrvalost a zvědavost dokážou prosvětlit i tu nejtemnější kůlnu a že skutečná odvaha často nemá nic společného s velkými gesty, ale s drobnou, trpělivou prací den za dnem.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Honza, to podstatné v pár větách. To je přehled toho nejdůležitějšího. To, kde bydlíme, výrazně ovlivňuje naše zdraví i délku života. Epidemie eboli v Kongu dál roste a počet obětí stoupá. Zářijová inflace v Česku byla vyšší, než analytici čekali, hlavně kvůli dražším pohonným hmotám. Kvůli chybně odeslanému nouzovému signálu muselo německé letiště v Norimberku dočasně přerušit provoz. Pražská policie prověřuje nález lidských kostí na jednom z pozemků ve městě. A teď sport. Lukáš Krpálek vzpomínal na 15 let sbírání medailí z mistrovství světa. České fotbalistky dnes večer bojují ve Skotsku o postup na mistrovství světa.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě jasno a 12. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, v pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 12. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Než zaparkujete, ještě večerní doprava od Honzy. Na silnici 50 u Velekiny na Uherskohradišťsku došlo před chvílí k nehodě, provoz je už ale obnovený a projíždí se bez problémů. Na dálnici D5 u sjezdu 28 směrem na Plzeň se před hodinou střetla tři osobní auta s únikem provozních kapalin, na místě zasahuje policie a vyšetřuje příčinu. Na dálnici D11 na 8. kilometru směrem na Prahu havarovala před hodinou dvě vozidla. Na vozovce zůstává překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. U Hrejkovic na Písecku se na silnici 19 před hodinou převrátilo osobní auto, na místě pracují záchranáři i policie a nehoda se stále vyšetřuje. Na dálnicích D1 a D2 v Brně dál pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu 196B na Brno centrum, v místě se tvoří kolony a omezení potrvá do konce listopadu. U Našovic na Frýdecku-Místecku se staví nový sjezd na dálnici D48, který má ulevit dopravě v okolí průmyslové zóny. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Večerní doprava končí. Poza vám přeje klidnou cestu a dobrou noc, až dojedete.

0: Dobrý podvečer z Čet rádia, je za 20 minut 7 a u stolu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je polojasno a 14 stupňů, ale ty už tu skáčeš na židli.
0: To si piš. Na sídliště v Dáblicích se vrací socha Prameník od sochaře Vladimíra Kína.
1: Je ta ze 60. let, co se v roce 2007 z ničeho nic ztratila?
0: Jo, tehdy ji ukradli.
1: A teď tam dali kopii, aby lidi nemrzutěli.
0: To ne. Radnice nechala odlít věrnou bronzovou repliku a zatím je k vidění v kulturním domě Ládví.
1: Že ji radši schovali uvnitř, aby ji po 20 letech zas někdo neodvezl do kovošrotu.
0: Nemusíš hned všechno schazovat, bucouši, je to skvělá věc pro celé sídliště.
1: To bych neřekl.
0: Fakt. Sochařská díla z té doby na sídlišti chybí a ty kroutíš hlavou.
1: Já jen říkám, že bronzová věc bez hlídače je na sídlišti prostě divoký nápad a když si vzpomenu, jak mi na káře v devadesátkách odmontovali i...
0: Pucane, stop. Ty se zase pustíš do vyprávění o své staré škodovce a v 19 hodin jsou zprávy Čet rádia.
1: No jo, pravda.
0: Odsouváme kovošrot stranou a pouštíme do vzduchu skvělý hudební kus.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer. Za tady den se pomalu uzavírá, tak se podíváme, co přinesl. Hlavní události v kostce. Vědli Štěplý rozhoduje o tom, jak dlouho a zdravě žijeme. Epidemie eboli v Kongu dál sílí a nabírá tragická čísla. Zářijové ceny v Česku vzrostly víc, než se čekalo. Zářijová inflace v Česku dopadla hůř, než centrální banka čekala. Meziročně vzrostly ceny o 2,5%, tedy o 0,3% víc, než předpovídala Česká národní banka. Podle jejich ekonomů zatím stojí hlavně zdražený pohonných hmot, zrychlila ale i tzv. Jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé položky. Ukazuje se, že to, kde bydlíme, má mnohem větší vliv na naše zdraví, než bychom čekali. Kvalita života, pohyb i délka dožití se podle nových zjištění výrazně liší kraj od kraje i město od města. Rozdíly mezi regiony jsou tak velké, že odborníci mluví o skutečné nerovnosti ve zdraví napříč Českem. Letiště v německém Norimberku muselo v úterý na čas přerušit provoz kvůli podezření na nouzovou situaci ve vzduchu. Nakonec šlo jen o omyl turecké aerolinky Corendon Airlines. Omylem vyslali nouzový signál, ačkoliv letadlo ani cestujícím nic nehrozilo. Přesto k letounu museli vzlétnout stíhačky a zasahovala i policie. Pražští policisté prověřují nález lidských kostí, na které narazili svědci na jednom z pozemků ve městě. Pozůstatky byly jen volně ohraničené pytly na odpadky. Totožnost zemřelého ani okolnosti úmrtí zatím nejsou známé, případ je v rukou vyšetřovatelů. Epidemie eboli v Kongu dál nabírá na síle a čísla jsou čím dál tristnější. Nákazou už prošlo přes 9 000 lidí a bezmála polovina z nich nemoci podlehla. Tahle vlna, která vypukla v květnu v provincii Ituri, už svým rozsahem překonala předchozí velkou epidemii z let 2018 až 2020. A teď sport. Judista Lukáš Krpálek si po návratu z mistrovství světa Baku rozložil všechny své medaile a zavzpomínal na 15 let úspěchů od úplně prvního bronzu v roce 2011 až po tu nejnovější. Na tohle vzpomínku hned navazuje výzva pro české fotbalistky, které dnes večer hrají ve Skotsku odvetu kvalifikace o postup na mistrovství světa. Do zápasu jdou po domácí prohře 0-2, přesto chtějí o postup ještě bojovat. A na závěr něco pozitivního ze Žďáru nad Sázavou. Sídliště přezdívané Stalingrad čeká proměna, místo nevyužité betonové plochy tam na jaře vznikne zeleň s lavičkami, posezením a místem na kryl. Obyvatelé se tak po desítkách let dočkají místa, kam budou chodit odpočívat a nejen chodit kolem.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě jasno a 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu večerní doprava v kostce. Na silnici číslo 19 u obce Hrejkovice na Písecku došlo před hodinou a půl k nehodě, převrátilo se tam vozidlo. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a probíhá vyšetřování, provoz je v místě komplikovaný. Na silnici číslo 11 u Rýmařova na Brontásku se před chvílí objevila na vozovce volně pobíhající zvířata, projíždějte opatrně. U Dobřan na Pozinsku leží na silnici číslo 27 velký papírový předmět, i tady je potřeba zvýšené opatrnosti. Podobná situace, tedy předmět na vozovce, je i na silnici číslo 11 mezi Českým Těšínem a Opavou u Mokrých Lasců, kde hlášení platí už od necelý hodiny a půl. Z dlouhodobějších omezení připomínáme, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba a v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla večerní doprava. Oza vám přeje šťastnou cestu a příjemný večer.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza a nese pár vět o tom, co se děje. Ve zprávách dnes. To, kde bydlíme, výrazně ovlivňuje naše zdraví i délku života. Epidemie eboli v Kongu dál roste a počet obětí stoupá. Zářijová inflace v Česku byla vyšší, než analytici čekali, hlavně kvůli dražším pohonným hmotám. Kvůli chybně odeslanému nouzovému signálu muselo německé letiště v Nürnbergu dočasně přerušit provoz. Pražská policie prověřuje nález lidských kostí na jednom z pozemků ve městě. A teď sport. Lukáš Krpálek vzpomínal na 15 let sbírání medailí z mistrovství světa. České fotbalistky dnes večer bojují ve Skotsku o postup na mistrovství světa.
0: Počasí.
1: Tak neme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 13 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě jasno a 10. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, v pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu večerní doprava v kostce. Na silnici číslo 19 u obce Hrejkovice na Písecku došlo před hodinou a půl k nehodě, převrátilo se tam vozidlo. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a probíhá vyšetřování, provoz je v místě komplikovaný. Na silnici číslo 11 u Rýmařova na Bruntásku se před chvílí objevila na vozovce volně pobíhající zvířata, projíždějte opatrně. U Dobřan na Pozinsku leží na silnici číslo 27 velký papírový předmět, i tady je potřeba zvýšené opatrnosti. Podobná situace, tedy předmět na vozovce, je i na silnici číslo 11 mezi Českým Těšínem a Opavou u Mokrých Lasců, kde hlášení platí už od necelý hodiny a půl. Z dlouhodobějších omezení připomínáme, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba a v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla večerní doprava. Oza vám přeje šťastnou cestu a příjemný večer.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8.
1: To pozdravu mi tady radši vysvětli, proč se mračíš na ten papír.
0: Protože venku je zataženo a 13 stupňů a mě se nechce domů.
1: Obloha je šedivá, to jo.
0: Ale přinesla jsem skvělý příběh o jedné kytarové pece z roku 2003.
1: Povídej.
0: Písnička Seven Nation Army od kapely The White Stripes, znáš ten slavný basový motiv?
1: Jistě, to duní v každém autě, no jo.
0: Jenže to vůbec není baskytara, Jack White to zahrál na obyčejnou kytaru s efektovým pedálem.
1: Vážně?
0: Pak, složil to při zvukové zkoušce v Melbourne a původně si ten riff schovával pro Jamese Bonda, kdyby ho oslovili.
1: To je blbost, pro Bonda by se tenhle chytlavý motiv vůbec nehodil, tam patří smyčce a pořádný orchestr.
0: Hodil.
1: Nehodil, vyznělo by to lacině a bez atmosféry, věř mi.
0: Nesmysl, bucouši, byl by to nejlepší bondovský hit.
1: To fakt ne.
0: Ale jo. Kazíš zábavu, přitom v 8 hodin jsou zprávy a my radši pustíme muziku.

0: Je 20 hodin.
1: Krásný večer všem posluchačům. U zpráv vás vítá Agátka. Ve zprávách dnes. Karlovy Vary mají po volbách jasnou povolební koalici. Británie viní Irán z plánovaného útoku na vojenskou základnu. Německo varuje před takzvanou stínovou válkou namířenou proti němu. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval, že jeho země dnes čelí větší hrozbě než za studené války, protože se stírají jasné hranice nepřítele. Cílem takzvané stínové války podle něj není vojenská porážka, ale politická a společenská destabilizace Německa. A proto je třeba posílit tajné služby. Ve Frýdku Místku se v noci na pondělí vážně zranil 26-letý muž, který spadl z balkonu z výšky 10 metrů. Utrpěl těžké poranění hlavy a hrudníku a musel být ošetřen přímo na místě zásahu, jeho život byl v ohrožení. V Karlových Varech se po komunálních volbách dohodla nová koalice Hnutí ANO, uskupení Karlovaráci a ODS, zástupci stran o tom v pondělí podepsali memorandum. Primátorkou zůstane potřetí Andrea Pfeffer-Ferková z ANO a ve svých funkcích budou pokračovat i dosavadní náměstci, koalice navíc chystá jmenovat čtvrtého náměstka. V pražském senátním obvodě číslo 21 se o mandát znovu utkají obhajující senátor Václav Láska a ředitel Smíchovské průmyslové školy Radko Sáblík. V prvním kole získal Láska přes 32% hlasů, Sáblík skončil druhý s více než 27%. Britský premiér Andy Burnham uvedl, že za zářijovým plánem útoku na leteckou základnu Fairford, kterou využívají i Spojené státy, téměř jistě stály iránské revoluční gardy. Teherán podezření už dříve odmítl. Britská diplomacie si kvůli kauze předvolala iránského velvyslance. A teď sport. Brankář Marek Kalina, kterému etická komise za účast na korupční kauze zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 tisíc korun, se rozhodl vystoupit z fotbalové asociace České republiky. Odvolací komise proto s 29-letým gólmanem přerušila dosavadní řízení, informovala asociace na svém webu. A na závěr trochu starostí o lesní zvěř. Lesníci letos kvůli suchu sklidili méně kaštanů a žaludů a tak prosí veřejnost o pomoc se sběrem na zazimování. Přispět tak mohou i děti, pro které je hledání kaštanů příjemnou podzimní procházkou.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě polojasno a 11. V noci bude jasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z počasí všechno. Zůstaňte s Čit rádiem, zdraví Agátka.

Kulturní tip na večer. Dnešní večer bych vám rád doporučil knihu Pán Much od Williama Goldinga, dílo, které vás pořádně zacvičí s představou o lidské přirozenosti. Příběh sleduje skupinu chlapců, kteří po pádu letadla uvíznou sami na opuštěném ostrově a musí si zorganizovat vlastní pravidla přežití. Zpočátku to vypadá jako dobrodružná hra na trosečníky, ale postupně se ukazuje, jak tenká je hranice mezi civilizací a divokostí, když zmizí dohled dospělých. Golding píše úsporně a nápadité symboly, jako mušle nebo pomalovaná tvář, vám zůstanou v hlavě ještě dlouho po dočtení. Je to četba, která nutí přemýšlet o tom, co nás skutečně drží lidmi, a funguje stejně silně, ať ji čtete poprvé v mládí nebo se k ní vracíte s odstupem let. Líbit se bude všem, kdo mají rádi příběhy s hlubším psychologickým a společenským přesahem a nebojí se nepohodlných otázek. Přeji vám dnes večer hezké a podnětné čtení s Čet rádiem.

počasí. Příjemný večer. Tady Honza od počasí, mrkneme, jestli si máte brát deštník i zítra. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, Brně polojasno a 10, Ostravě jasno a 9. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, v pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Počasí máme za sebou. O zase loučí, Čet Rádio hraje dál do noci.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýr.

girls. Uh-huh. And have we got

0: Je 21 hodin.
1: Dobrý večer, Parto. Kde Honza, co dnešek přinesl, vám povím hned teď. Pojďme na to nejdůležitější. Sněmovna schválila mimořádnou den pro rafinerie. Poslanci chtějí, aby prezident Pavel zveřejnil náklady na dovolenou v Maroku. Brněnský soud poslal do vězení rodiče, kteří zanedbali péči o své miminko. Krajský soud v Brně poslal za zanedbání péče o novorozence matku na 8 let a otce na 6 let do vězení, zatím nepravomocně. Rodiče podle soudu několik dní neřešili vážné zdravotní potíže svého miminka a záchranáře zavolali, až když dítě chrčelo a modralo. Lékařům už se ho nepodařilo zachránit. Poslanci ve sněmovně v úvodním hlasování schválili vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Vláda ji zdůvodňuje tím, že firmám v poslední době výrazně vzrostly marže kvůli situaci na světovém trhu s ropou. V Česku by se nové daně měly nevinout jen dva podniky, rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, obě patří společnosti Orlen Unipetrol. Poslanci vládní koalice spolu se SPD a motoristy chtějí, aby prezident Petr Pavel zveřejnil, kolik stála soukromá dovolená v Maroku. Objevilo se totiž podezření, že letci hlava státu nehradila jen z vlastní kapsy. Sněmovna by o výzvě měla hlasovat jako o jednom z úplně posledních bodů současné schůze, ovšem vzhledem k obrovskému množství projednávaných bodů není jisté, zda se na ní vůbec dostane. Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoylová končí ve funkci poté, co ji o rezignaci požádal Bílý dům. Podle mluvčí administrativy i prezidenta Donalda Trumpa měla diplomatka zneužívat svých vazeb na Trumpovu rodinu k získávání peněz od dárců. Český vládní speciál má znovu technické potíže, tentokrát na cestě ministra dopravy Ivana Bernárika z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu. Podle mluvčího ministerstva dopravy Filipa Medalského bude muset česká delegace přesednout na běžný komerční let. A teď sport. Záložník Tomáš Souček zůstává věrný anglickému West Hamu, se kterým právě prodloužil smlouvu až do léta 2028. Fotbalisté Slávie mezitím bojují v lize mistrů s azerbajdžánským Saba FK. Zápas sledujte v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. Táborová základna Tokániště u Jindřichova Hradce prošla kompletní rekonstrukcí za téměř 18 milionů korun. Obě budovy dostaly nové zateplení i fotovoltaiku a přibyl výtah, ze kterého mají největší radost kuchařky, které dřív musely se zásobami obcházet celou budovu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 8, v Ostravě jasno a 8. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si a mějte se krásně, zdraví Honza.

0: Pranostika.
1: Zítřejšímu dni, 14. říjnu, žádnou přesnou pranostiku po ruce nemám, a tak sáhnu po jedné z obecných podzimních moudrostí, která praví, že čím déle listí na stromech drží, tím déle se zima zdrží. Jestli se podíváme z okna, stromy kolem Četrádia se listí ještě docela drží, takže snad máme před sebou ještě chvíli klidu, než udeří pravá zima. Zítřejší středa 14. října nám ale pořádně zamíchá kartami, obloha se zatáhne a mezi mraky se proderou přehánky, s pravděpodobností srážek kolem 48%. Teploty se budou pohybovat od 10 do 18 stupňů, takže bude radno mít po ruce deštník i něco teplejšího na sebe. Ať už vás zítra zastihne sluníčko nebo kapka deště, přeji vám teď na dobrou noc hlavně klid a pohodu. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Dobrý večer, posluchači. Tady Honza a podíváme se, co chystá noc a zítřek. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 8, v Ostravě jasno a 8. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, sobotu deštivo, teploty kolem 12, neděli zataženo, teploty kolem 12, pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Počasí máme za sebou. Hezký večer, posluchači, váš Honza z Čet rádia.

Já jsem chtěl všechno hned, než poznal jsem svět. Teď se tu sbírám, no není to med, a tak se naposled spírám do baru víc. Už nepůjdu,

0: celý stuhnul, ať na jedno jdu.
1: Já nepůjdu.
0: A to víte, že jsem to nevydržel a na to pivo šel, protože mám slabou vůli. Ale já vám slibuju, že příště najdu odvahu a všem do telefonu řeknu bez rozdílu.

Svět není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a trestný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. To dělají zbabělci a to ty nejsi. Jsi lepší,

je 22 hodin. Příjemný večer s Čet rádiem. Debucifal a mám pro vás shrnutí toho, co dnes hýbalo světem. Hlavní události v kostce. Sněmovna schválila mimořádnou daň pro rafinerie. Poslanci chtějí, aby prezident Pavel zveřejnil náklady na dovolenou v Maroku. Brněnský soud poslal do vězení rodiče, kteří zanedbali péči o své miminko. Krajský soud v Brně poslal za zanedbání péče o novorozence matku na 8 let a otce na 6 let do vězení, zatím nepravomocně. Rodiče podle soudu několik dní neřešili vážné zdravotní potíže svého miminka a záchranáře zavolali, až když dítě chrčelo a modralo. Lékařům už se ho nepodařilo zachránit. Poslanci vládní koalice spolu se SPD a motoristy chtějí, aby prezident Petr Pavel zveřejnil, kolik ho stála soukromá dovolená v Maroku. Objevilo se totiž podezření, že letci hlava státu nehradila jen z vlastní kapsy. Sněmovna by o výzvě měla hlasovat jako o jednom z úplně posledních bodů současné schůze, ovšem vzhledem k obrovskému množství projednávaných bodů není jisté, zda se na ní vůbec dostane. Poslanci ve sněmovně v úvodním hlasování schválili vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Vláda ji zdůvodňuje tím, že firmám v poslední době výrazně vzrostly marže kvůli situaci na světovém trhu s ropou. V Česku by se nové daně měly nevyhnout jen dva podniky, rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, obě patří společnosti Orlen Unipetrol. Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoylová končí ve funkci poté, co ji o rezignaci požádal Bílý dům. Podle mluvčí administrativy i prezidenta Donalda Trumpa měla diplomatka zneužívat svých vazeb na Trumpovu rodinu k získávání peněz od dárců. Český vládní speciál má znovu technické potíže, tentokrát na cestě ministra dopravy Ivana Bednárika z Ázerbájdžánu do Kyrgyzstánu. Podle mluvčího ministerstva dopravy Filipa Medelského bude muset česká delegace přesednout na běžný komerční let. A teď sport. Záložník Tomáš Souček zůstává věrný anglickému West Hamu, se kterým právě prodloužil smlouvu až do léta 2028. Fotbalisté Slávie mezitím bojují v lize mistrů s ázerbájdžánským Saba FK, zápas sledujte v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech, táborová základna Tokániště u Jindřichova Hradce prošla kompletní rekonstrukcí za téměř 18 milionů korun. Obě budovy dostaly nové zateplení i fotovoltaiku a přibyl výtah, ze kterého mají největší radost kuchařky, které dřív musely se zásobami obcházet celou budovu. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 7, Ostravě jasno a 7. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Počasí bychom měli. Příjemný pozdní večer, posluchači, váš Bucifal z Čet rádia.

počasí. Pozdní počasí u Čet rádia. Bucifal u mikrofonu, tak jak bude do rána. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 7, v Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 15. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví váš Bucifal.

Je 23 hodin. Pozdní večer u Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal, zprávy začínají. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Sněmovna schválila mimořádnou daň pro rafinerie. Poslanci chtějí, aby prezident Pavel zveřejnil náklady na dovolenou v Maroku. Brněnský soud poslal do vězení rodiče, kteří zanedbali péči o své miminko. Český vládní speciál má znovu technické potíže, tentokrát na cestě ministra dopravy Ivana Bednárika z Ázerbájdžánu do Kyrgyzstánu. Podle mluvčího ministerstva dopravy Filipa Medelského bude muset česká delegace přesednout na běžný komerční let. Krajský soud v Brně poslal za zanedbání péče o novorozence matku na 8 let a otce na 6 let do vězení, zatím nepravomocně. Rodiče podle soudu několik dní neřešili vážné zdravotní potíže svého miminka a záchranáři zavolali, až když dítě chrčelo a modralo. Lékařům už se ho nepodařilo zachránit. Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoylová končí ve funkci poté, co ji o rezignaci požádal Bílý dům. Podle mluvčí administrativy i prezidenta Donalda Trumpa měla diplomatka zneužívat svých vazeb na Trumpovu rodinu k získávání peněz od dárců. Poslanci ve sněmovně v úvodním hlasování schválili vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Vláda ji zdůvodňuje tím, že firmám v poslední době výrazně vzrostly marže kvůli situaci na světovém trhu s ropou. V Česku by se nové daně měly nevyhnout jen dva podniky, rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, obě patří společnosti Orlen Unipetrol. Poslanci vládní koalice spolu se SPD a motoristy chtějí, aby prezident Petr Pavel zveřejnil, kolik ho stála soukromá dovolená v Maroku. Objevilo se totiž podezření, že letci hlava státu nehradila jen z vlastní kapsy. Sněmovna by o výzvě měla hlasovat jako o jednom z úplně posledních bodů současné schůze, ovšem vzhledem k obrovskému množství projednávaných bodů není jisté, zda se na ní vůbec dostane. A teď sport. Záložník Tomáš Souček zůstává věrný anglickému West Hamu, se kterým právě prodloužil smlouvu až do léta 2028. Fotbalisté Slávie mezitím bojují v Lize mistrů s ázerbájdžánským Sabah FK, zápas sledujte v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech, táborová základna Tokániště u Jindřichova Hradce prošla kompletní rekonstrukcí za téměř 18 milionů korun. Obě budovy dostaly nové zateplení i fotovoltaiku a přibyl výtah, ze kterého mají největší radost kuchařky, které dřív musely se zásobami obcházet celou budovu. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně polojasno a 7, v Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si, Čet rádio hraje dál, zdraví Bucipal.

počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Debucifal s posledním dnešním počasím. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, Brně polojasno a 6, Ostravě jasno a 6. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, pátek mlhavo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 12, v neděli zataženo, teploty kolem 12, v pondělí mlhavo, teploty kolem 15. Tolik poslední dnešní předpověď. Klidnou noc čet rádiem přeje Bucifal.

Je půlnoc. Dobrou noc, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucifal a začínají noční zprávy. Ve zprávách dnes. Papež Lev XIV. Se zotavuje po operaci, při níž mu lékaři odstranili zhoubný nádor na plicí. Čínská vozidla během norského vojenského cvičení tajně nahrávala pohyb vojáků i přístupové kódy k objektu. Poslanecká sněmovna podpořila mimořádnou daň pro rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Poslanecká sněmovna v úvodním hlasování podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Vláda krok zdůvodňuje nárůstem marží těchto podniků v souvislosti se situací na světovém trhu s ropou. V Česku by se opatření mělo dotknout jen dvou provozů, rafinerií v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, které patří společnosti Orlen Unipetrol. Ukrajinský prezident Zelenský uvedl, že po útoku na datová centra firmy Yandex výrazně klesla aktivita falešných účtů, které na sociálních sítích šířily provokace a dezinformace. Podle polských analytiků se omezení projevilo i u účtů spojených s německou stranou AfD. Novinář Daniel Dočekal tento pokles označil za jeden z nejvýraznějších za poslední dobu. Děčínští policisté pátrají po 66-letém muži, který se v pondělí nedostavil na plánovaný zákrok do nemocnice. Doma není a jeho telefon je nedostupný, policisté se obávají o jeho zdraví a žádají veřejnost o jakékoliv informace. Během vojenského cvičení v Norsku zjistili vojáci, že pronajatá vozidla čínské výroby nahrávala jejich pohyb i přístupové kódy k vojenským objektům. Záznamy armáda sice smazala podle norského deníku, ale není jisté, zda jejich kopie neexistuje jinde. Případ vyvolal obavy o bezpečnost citlivých dat při vojenských akcích. Vatikán potvrdil, že papež Lev XIV. Podstoupil v římské nemocnici operaci plic, při níž mu lékaři odstranili zhoubný nádor. Zákrok podle vatikánských představitelů proběhl úspěšně a hlava katolické církve by se měla zotavovat přibližně týden. A teď sport. Hokejisté Pardubic zvládli poslední utkání základní části ligy mistrů proti švédskému Vekije a po prodloužení zvítězili 2-1, o vítězný gól se postaral útočník Jáchym Kondelík. Fotbalista Tomáš Souček prodloužil smlouvu s londýnským West Hamem do léta 2028, 31-letý záložník tak v klubu zůstane i po konci aktuální sezony. A na závěr jedna zajímavost z domova. Česká obec Sokolská se chystá zapsat Sokolské hnutí do seznamu nemateriálního kulturního dědictví České republiky, s cílem následně usilovat o zápis na seznam UNESCO. Sokolové tak přehodnotili původní záměr prosazovat na mezinárodní úrovni jen samotný všesokolský sled. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 11 stupňů, v Brně 6 a v Ostravě 5. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik noční počasí. Bucifal vám přeje klidnou noc s Čet rádiem.

0: Divadlo Noc.
1: Paní Bubilková, mám pro vás takový malý dárek, budete mít radost. Já jsem našel vstupenku do Národního muzea v Praze.
2: No, tak tam jsem už byla teda.
1: Tam byl snad každý Čech, ne? Já jsem tam byl opakovaně, ale teď tam mají dva nové exponáty.
2: Jo, jaké?
1: Prvním exponátem je zbytek cigarety, kterou si zapálil náš pan premiér Zeman za předsednickým stolem na konferenci v Indii. Prostě čadil. No, Indové nevěřícně zírali, kroutili očima, ale fakt je, že byli nervózní, no ty na něj koukali jak Gandhi na veselou krávu.
2: Počkejte, já budu hádat ten druhý exponát. Není to ta hůlka?
1: Je to ta hůlka.
2: Ano. Kterou panu premiérovi daroval indický lékař poté, co si pan Zeman, jak sám řekl, přivodil drobnou nehodu v koupelně indického prezidentského paláce?
1: Tak to už je mi jasný, čím si Zeman napustil vanu. To je jasný. Ale stejně to zajímavý, jak jsou nebezpečný ty koupelny těm našim čelným politikům. Jestli si vzpomínáte, před několika lety v koupelně si také pan prezident nějak pochroumal ruku. A taky to nedám za to ruku do ohně, ale myslím, že tenkrát byl ještě ve funkci vicepremiéra pan Egon Lánský, nějak taky v koupelně něco bylo, nějak les na prkinko, aby si v bedínce ukryl úroky ze svého problematického zahraničního konta. Nevím, možná jsou to spekulace, ale zranil se. A zajímavé je, že vždycky v těch koupelnách se zraní abstinenti, že jo? Kdyby tam sebou švihnul nějaký násoskaček, se nediví. Ale pan Zeman naštěstí v Indii měl sebou celou sbírku bonmotu, teda on to nosí v hlavě, a řekl, že tu šlamastiku vysvětlil i s tím kouřením, i s tou hůlkou. Prostě vtipnými bonmoty celou záležitost uvedl v žert. Aspoň on si to myslí.
2: No a právě bonmot, kterým zírajícím Indům vysvětlil, proč si zapálil cigaretu ve zcela nevhodné chvíli a na zcela nevhodném místě, jsem zařadila do druhého kola naší politické hitparády. Pan Zeman řekl, cituji, zlepšují tím stav českého hospodářství, protože cigarety jsou u nás zatíženy vysokými daněmi. Kromě toho kuřáci umírají dřív a není třeba jim platit důchod. A kdybyste viděli, jak se u toho tvářil...
1: Nic nového, tvářil se jako obvykle. Hlava nakloněná, jak ropná plošina u břehu Brazílie.
2: Prosím vás, to se už potopilo.
1: Bohužel, takový štěstí my mít nebudeme. Ta naše se potopí až za 2 roky.
2: Tak pan Zeman se tvářil jako většinu času v parlamentu, jako filozof, o kterého se úspěšně pokouší spánek. No.
1: A víte, že ten jeho pohled stál život jednoho indického umělce? To je smutné.
2: Fakt?
1: No to byl malíř, on se díval na ten fascinující pohled pana Zemana a říkal, no to snad není pohled, to je přírodní úkaz. Tohle to, kdybych zachytil, kam se hrabe Mona Lisa, to proniknu do Louvru. Takže napnu plátinko a hned začal malovat, jenže jak ten Zeman pořád kouřil ty čmoudíky, byl špatně vidět, on to nějak nemohl dostat na to plátno a jak jsou nervní ty umělci, tak se propíchnul štěcem.
2: Aby...
1: No jestli chtěl pan Zeman tímhle pohledat,

0: Lidem zviditelnit naši republiku v Indii, já myslím, že se mu to podařilo. Ovšem, jestli si Indové budou myslet, že se tady tak tváříme všichni, tak se k nám mnoho investorů nepohrne.
1: A ještě taková maličkost, pane premiére, jestli se na nás díváte, pozor, začínáte se v bonmotech opakovat, protože přesně stejný blábol o tom, že kuřáci umírají dřív, proto jsou vlastenci a tak dále, jste už pronesl u nás v parlamentu. Pak na své tiskové konferenci a dokonce jste s ním zazářil v Bruselu.
0: Proč to počítáte? No třeba se pan premiér do svého výroku zamiloval, pokládá ho za povedený a teď s ním pořádá zahraniční umělecké turné. No. No nevíte, jede letos ještě někam?
1: No to ne.
0: Já myslím, že by měl vyjet až na Cvičínový repertoár.
1: No ne, ale má to jednu chybu. Prostě to, co se u kuřáka ušetří za důchod, tak se daleko víc přečerpá na jeho předchozí léčbu. Takže, pane premiére, tento objev se vám ale opravdu hrubě nepoved.
0: No. No tenhle objev má asi takovou hodnotu jako objev sovětského vynálezce Serioži Papušenka, který v roce 84 na Rudém náměstí v telefonní budce utrhl sluchátko a křičel, že vynalezl mobil.
1: Výrok číslo 2. Teoretici ČSSD Jiří Vraný a Josef Baxa analyzovali důvody propadu strany v loňských volbách a dospěli k následujícímu závěru. ČSSD si musí vybrat, buď zůstat společensky nepřijatelnými hulváty s masovou podporou, nebo se důsledně měnit na společensky přijatelné liberály se sociálním cítěním a s menší podporou. Podle nás bychom měli zůstat hulváty.
0: To je dobrý výsledek analýzy. Tyhle analytiky taky platíme z našich daní.
1: Tak samozřejmě.
0: Já jsem si to myslel. Já jsem byl nedávno u doktora, on mě sledoval pokožku a povídal, pane Šimku, vy máte alergii někdy? Já povám, no někdy mi naskakou pupinky, ale pane doktore, když slyším výroky některých politiků, tak vyskakuju celý. Takže tahle analýza sociálních demokratů nám říká, že hulváctví má u nás největší podporu. No to je takovej závěr, asi jako když sestřička volá na pana primáře. Pane primáři, ten hypochondr na sedmičce zemřel. A primář povídá, zemřel? Tak to už teda opravdu přehnal.
1: No, kdo ví, čím nás pánové analytici Baxa a Vraný překvapí příště,
0: co říkáte? No třeba nám oznámí, že žijeme v období elektřiny. Do práce chodíme s odporem, jsme nabiti vstekem, na výplatu čekáme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne, víte kam.
1: Výrok číslo 3. Senátor za ODS Jaroslav Kubera při jednání o protisprejerském návrhu zákona řekl: každý dobře ví, že zakladatelem sprejerství byl Jára Cimrman, který už na přelomu století nakreslil ve Vídni na pánských záchodech křídou kosoštverec, aby tak protestoval proti segregaci mužů a žen.
0: To je typická ukázka toho, jak naši zákonodárci diskutují při tvorbě zákonu. Já si myslím, že to je výrok, jako kdyby panu Kuberovi spadla na hlavu vesmírná stanice Mir. Ne po kouskách, celá.
1: To je nějaký znechucený.
0: Víte, že jsem? No. Já jsem si vždycky myslel, že si naše senátory a poslance platíme proto, aby diskutovali věcně a důstojně o zákonech a ne, aby vymýšleli pořad vtipnější vyhrává.
1: Paní tak to je pravda, no.
0: Co ještě myslíte vy?
1: No tak senát navíc teda nevolí hodně lidí, 20%.
0: No nevolí, kdyby si to uvědomil pan Kubera, tak ho vtipy přejdou, bude skromnější.
1: Víte, co jsou senátoři, jak se jim říká?
0: No senátorům se říká někdy Robinsoni, to je pravda, protože oni celý týden jednají, ale čekají, kdy přijde pátek.
1: Jestli si myslíte, že jsme jenom tak jako drobně zavtipkovali, tak to ne. Já vám přečtu, co je v Lidových novinách 31.3. Ano? Senátor KDU ČSL Jiří Stodulka k argumentu svých kolegů, že je v Senátu málo místa, řekl: vážení, sdělím vám, že v pátek je v Senátu vždy tolik jednacího místa, že si můžete vybírat. Tady není ani noha.
0: aby se nevymstil, víte, tenhle výrok panu Kuberovi.
1: Jak by se mu měl vymstit, prosím vás.
0: No, slyšel jsem, že jistý senátor přišel domů, hořce plakal. A manželka už ho asi znala.
2: Tak mu říkala, co se ti stalo, proč brečíš, chudáčku? A on pojde, a byl jsem na mítinku a oni na mě lidé volali, že jsem kosoštverec, který kdysi Jára Cimrman nakresl. A pán, mlč, troubo, je to tvoje vina, jsem ti říkal, nemáš chodit tam, kde tě lidi znají.
1: Jako čtvrtý jsem zařadila do naší politické hitparády výrok poslance Františka Ondruše z Unie svobody. Tento bývalý absolvent Vysoké školy marxismu-leninismu při UVKSČ neprošel bezpečnostními prověrkami na přístup k tajným věcem. Přitom představte si, že pracuje v komisi pro kontrolu tajných služeb, která asi nejvíc přichází do styku s tajnými věcmi.
0: Znáte tu hádanku?
1: Ne.
0: Je to červený a točí se to. Co to je?
1: Nevím.
0: Komunisté ve víru transformace.
3: Pan Ondruš se určitě vzdal funkce, rezignoval, ne?
1: Rezignoval?
3: Nerezignoval.
1: U nás.
3: A, jsme v Čechách.
1: Prostě.
3: Naopak, zabydlil se.
1: No, obvinil tu prověrkovou komisi, řekl, že se obrátí na soud a řekl, já na místo pro kontrolu BIS rozhodně rezignovat nehodlám, jen při jednání o tajných věcech budu chodit za dveře.
2: Teď jste mě potěšila. U nás v Kocourkově, to je výbor. Tak on bude úřadovat za dveřma, aby si neprobod klíčem bubínek, až přiloží ucho na dveře na klíčovou dírku, aby viděl, co je vevnitř a hlavně slyšel.
0: Jo, když klíčová dírka tady zazněla, znala jste smutného muže, víte, kdo to byl?
1: No, to byl kdysi humorista, pokud
0: to byl výborný komik, on se jmenoval občanským jménem Válek, potom emigroval do Švýcarska, tam bohužel zemřel. A já měl to štěstí, že jsem se s ním kdysi potkal v bytě našeho společného přítele v Mnichově, Honzi Pičmana. A tam pan Válek vyprávěl následující historku. Vždycky, když přijdu domů pozdě z restaurace, je zamčeno, já musím zvonit a manželka žádá, abych na ní dýchl klíčovou dírkou, zda nebude cítit alkohol. Cítí-li alkohol, neodemkne a já nocuji na chodbě hlavu na rohožce. Jednou vracel se opět pozdě s krčmi v podroušeném stavu, zkusil jsem fintu a zajedl 3 stroužky česneku. Přijdu, zazvoním, manželka povídá, dýchni na mě klíčovou dírkou. Dýchl jsem. Chvíli bylo ticho a pak slyším, nech si ty blbé vtipy, otoč se a dýchni na mě ještě jednou.
1: Já se vrátím tomu poslanci Ondrušu.
2: To už nikoho nezajímá.
1: To stejně zajímavé, to bude teda pan poslanec Ondruš opravdu platným členem komise na kontrolu tajných služeb, když bude tajné služby kontrolovat zvenčí, že? No,
0: to je to nezvyklý, to je jako kdyby veterináře dělal člověk, který má alergii na chlupy. Když byste k němu šla s králíkem, tak byste ho napřed musela nechat stáhnout.
1: Výrok číslo 5. Poslanec KSČM Karel Vymětal ostře kritizoval, že u nás zvýhodňujeme zahraniční investory. Přitom, jak se ukázalo, tak právě zahraniční investice jsou skutečným důvodem našeho hospodářského růstu. Ano, ale pan poslanec Vymětal zesměšňoval zvýhodňování zahraničních investorů slovy. Když přijde zahraniční investor, tak ho položíme na záda, lechtáme ho pod bradou nebo na břiše a jsme strašně šťastní, když vrní spokojeností.
0: Nesleduje pan Vymětal pravidelně peříčko? Slovník by tomu nasvědčoval. Já chápu pana poslance za KSČM Vymětala, že by nejraději od nás zahraniční investory vymetal a dosazoval tam vlastní kádry. Třeba ty, který tam dosadili hned po revoluci, aby transformovali fabriky, zavedli tržní principy.
1: No, víme, jak to dopadlo.
0: No pro ně výborně. Oni netransformovali fabriky a vlastní konta. Stejně jsme byli naivní po tom divným listopadu. Člověk si myslel, že už všechno bylo rozkradený za sociální a ejhle, ukázalo se, byly velký rezervy.
1: Jako šestý výrok jsem vybrala reakci bývalého člena Rady České televize, nyní místopředsedy výboru pro vědu, vzdělávání a tělovýchovu poslance Miloslava Kučery z ČSSD. Ten na zjištění novinářů, že v 80. letech kromě jiného cenzuroval, nebo spíše posuzoval texty hudebních kapel, řekl: Mladá fronta uvedla, že jsem prý napsal stovky posudků. Není to pravda, byly jich desítky.
3: Nedošlo mu, že nezáleží na kvantitě.
0: Jestli pak by upravil tenhle text pan Kučera. Kučero, Kučero, co to u vás bučelo? Byla to kráva nebo bejk? Nějaký jas to musel bejt.
1: No, jak když jsem tuto odpověď pana Kučery přečetla své tetičce ze Slovenska, tak ona okamžitě vymyslela otázku i odpověď do našeho rádia Bubu.
0: Jo.
1: No, chcete ji slyšet?
0: Ne, ale vydržím to.
1: Otázka. Možno politika poslat do kozmu? Odpověď ano, dokonce je to slušnější. Jako divokou kartu nasazuje...
3: Jako divokou kartu?
1: No, protože to není klasický výrok.
3: A co to je, pantomima?
1: No ne, je to sestřih, jarní únava v parlamentu.

0: No tak kdyby naši poslanci spali jenom, když je bere jarní únava, abych jim to snad odpustil. Nejhorší je, že oni na tu jarní únavu trénují celoročně. Oni spějí na podzim. Taky mně došlo, proč se v parlamentu nesmí kouřit.
1: Proč?
0: Je to nezdravý spát v zakouřený místnosti. Stejně ta politika, to je jediný zaměstnání, kde je člověk placený za spánek. A jinak jsou to fréři. Vydržej ty poslanci, mají nervy, protože já bych v tom kraválu, jaké tam při jednání, neusnu. Oni klidně. Můžu si já zařadit taky výrok? No tak... Jestli můžu si zařadit výrok. Já nevím, ale jestli ho tady mám, podívám se, jo. Myslím, že jo. To jsem si vypsal z Mladý fronty dnes, 21.3. to vyšlo, to vím, protože je první jarní den. Vy to přečtete, protože já nemám brejle na čtení. No.
1: Na Liberecku policisté nedělají mimořádné akce, při nichž by dohlíželi, jestli motoristé u přechodu neohrožují chodce. Zástupce vedoucího libereckého inspektorátu to zdůvodnil následovně. Kdyby tam policista stál, tak by motoristy rozptyloval, oni by mu věnovali pozornost a nedívali by se před sebe.
0: To je dobrý. Za tenhle výrok by ho měli povýšit. Já vůbec nevím, proč se policisté motají kolem silnic, když to řidiče rozptyluje. Proč mají uniformy? Oni by měli mít služební převleky. Oni by měli být převlečený za křoví, akorát místo dvou větví vejložky. A bylo by to.
1: Ano, pozor, ještě jedna důležitá informace. Výroky z dnešního dílu politické hitparády zveřejní časopis ANO ve svém 18. čísle. Výroky z minulého kola vyjdou v čísle 16. A vy můžete vybírat z obou kol ty výroky, které vás zaujaly nejvíc. V příštím pořadu politické hrašení vám oznámíme výsledky a ze všech, kteří napíší, vylosujeme 4 diváky, kteří dostanou lístky na další natáčení politického hrašení. Já teda doufám, že i dnešní politická hitparáda vás přesvědčila o tom, že u nás politika je opravdu veselé povolání, bohužel se smutnými důsledky.
0: To je důležitý, ten konec, se smutnými důsledky. Já jsem se bavil s jednou paní učitelkou, která učí syna jistého poslance. Jednoho dne mu napsala poznámku. Váš syn neustále při vyučování vyrušuje, hlasitě mluví, odbíhá, zase se vrací a neustále se směje. A jeho maminka ji odepsala. Milá paní učitelko, co mám s klukem dělat, když vidí, že jeho táta si právě na těchto věcech vybudoval docela slušnou kariéru?

je 1 hodina. Klidnou noc, posluchači. Bucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. To byste dnes neměli minout. Papež Lev XIV. Se zotavuje po operaci, při níž mu lékaři odstranili zhoubný nádor na plicích. Čínská vozidla během norského vojenského cvičení tajně nahrávala pohyb vojáků i přístupové kódy k objektům. Poslanecká sněmovna podpořila mimořádnou daň pro rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Děčínští policisté pátrají po 66-letém muži, který se v pondělí nedostavil na plánovaný zákrok do nemocnice. Zmatení a jeho telefon je nedostupný, policisté se obávají o jeho zdraví a žádají veřejnost o jakékoliv informace. Během vojenského cvičení v Norsku zjistili vojáci, že pronajatá vozidla čínské výroby nahrávala jejich pohyb i přístupové kódy k vojenským objektům. Záznamy armáda sice smazala podle norského deníku, ale není jisté, zda jejich kopie neexistuje jinde. Případ vyvolal obavy o bezpečnost citlivých dat při vojenských akcích. Poslanecká sněmovna v úvodním hlasování podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Vláda krok zdůvodňuje nárůstem marží těchto podniků v souvislosti se situací na světovém trhu s ropou. V Česku by se opatření mělo dotknout jen 2 provozů, rafinerií v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, které patří společnosti Orlen Unipetrol. Ukrajinský prezident Zelensky uvedl, že po útoku na datová centra firmy Yandex výrazně klesla aktivita falešných účtů, které na sociálních sítích šířily provokace a dezinformace. Podle polských analytiků se omezení projevilo i u účtů spojených s německou stranou AfD. Novinář Daniel Dočekal tento pokles označil za jeden z nejvýraznějších za poslední dobu. Vatikán potvrdil, že papež Lev XIV. Podstoupil v římské nemocnici operaci plic, při níž mu lékaři odstranili zhoubný nádor. Zákrok podle vatikánských představitelů proběhl úspěšně a hlava katolické církve by se měla zotavovat přibližně týden. A teď sport. Hokejisté Pardubic zvládli poslední utkání základní části Ligy mistrů proti švédskému Vekje a po prodloužení zvítězili 2-1, o vítězný gól se postaral útočník Jáchym Kondelý. Fotbalista Tomáš Souček prodloužil smlouvu s londýnským West Hamem do léta 2028, 31-letý záložník tak klubu zůstane i po konci aktuální sezony. A na závěr jedna zajímavost z domova. Česká obec Sokolská se chystá zapsat Sokolské hnutí do seznamu nemateriálního kulturního dědictví České republiky s cílem následně usilovat o zápis na seznam UNESCO. Sokolové tak přehodnotili původní záměr prosazovat na mezinárodní úrovni jen samotný všesokolský sled. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 11 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes ve středu pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet Rádiem vám přeje Bucifal.

0: Divadlo Noc.
1: Já jsem chtěl teďka na ten záběr široký, který máš v životě, chtěl jsem se zeptat, že jsi herečka, to znamená, že se musíš zabývat taky nějakým jako nitrem lidským nebo otázkama toho, co se v té duši vlastně děje, že jo? Kolik je tam vrstev, kolik je tam slojí. Sama seš člověk, který je nejednoduchý nebo není takový jako přímočaře čitelný. Máš taky v sobě sama.
2: Bohužel, no.
1: Mnoho nějakých určitě temných jeskyň.
2: Já do dneška nevím, která je ta pravá. Každý den se probudím jako někdo jiný.
1: No, jak tohle to funguje? Víš, já jsem se chtěl zeptat, jako mířím jakoby k tomu alkoholu, k otázce takových těch jako...
2: Jo, jak chlast ti jde.
1: No, jako jak člověk řeší problémy.
2: No, tak
1: jo?
2: Podívej, chlapče, nikdy jsem tím problémy neřešila. Já jsem nepila, jako protože bych si řekla, tak hele, je přede mnou takovýhle problém, tak se na to napiju a uvidím. Já to musím říct takhle. Můj dědeček pocházel ze tří synů a měli hospodu. Ten nejstarší tu hospodu dostal, jeden dostal nějaký prachy a pořídil si někde hospůdku u Karlštejna. Tam prej to fungovalo tak, že on na kole jel k vlaku, tam vyšli ty výletníci a on říkal, hospoda na rozcestí, co si dáte, kachinku, tohleto, dojděte procházkou, bude připraveno. A mýho dědu na toho už se nějak nedostalo. No a on se jel vyučit do Vídně. A vzal si jako takovej ten mustr, jako že se z něj prostě stane hoteliér a hrozně to bavilo. Skončil teda v hospůdce, v hostivaři, tenkrát v takovým pražským výletním místě. Tu hospůdku nám nevrátili, protože tam už je panelák. Tak mi některý takový lidi říkali, tak si řekni aspoň o pár bytů, víš, toho paneláku a tam tak to nefunguje. No a můj táta u něj musel pracovat. Takže byl, myslím, docela rád, že byl potom totálně nasazený, protože dědeček si myslím, že byl daleko teda větší jako tyran. A hned teda po té květnové revoluci tatínek se stal prvním tajemníkem ČSM. Vy neřekla ČSAD, no prostě toho svazu mládeže tenkrát na Praze 14 a v podstatě tomu dědovi tu hospodu znárodnil. S tím ale, že ten děda díky tomu, že jako dobrovolně ji odevzdal, ještě dřív než musel, tak v té hospodě mohl být do důchodu. A protože tam přece jenom bylo, jako opravdu oni měli to heslo, jako pivo, jako křen jídlo, jako od maminky, babička dobře vařila, tak u nás, a ještě ten děda měl pocit, jako že není sluha, jo, ale že vlastně on je tady od toho, aby ty zákazníky kultivoval. Víš, takže jakoby vlastně i toho otce naučil nějak jakoby stolovat a u nás od malinka se podával alkohol k jídlu. A to i pro mě. Takže když teda husička, tak zřejmě buď to bylo červené víno nebo malá sklenička piva. No tak já už jsem si jakoby vlastně vybudovala tuhle tu závislost, která ještě navázala na to, že zase jak dědeček, tak babička byli sice abstinenti, ale babičin otec propil a prohrál v kartách 3 statky. A to se tak jakoby tak nevidělo, ten program už se tam tak pomaličku jakoby rozjížděl, do toho jsem byla chudokrevná, takže se kupovalo drahé španělské víno Malaga. To většinou nevydrželo, já jsem dostala skleničku a otec to dopil, že jo, tak to jelo prostě jako rychle. No, a já jsem kolem takový té puberty o ten chlast jakoby velký zájem neměla, protože u nás normálně prostě se pilo. Ale pak mě začaly bavit hospody. První, co bylo, že když já chodila

0: Byla do Michle na gymnázium Ohradní a jakmile řekli, že je zakázaná hospoda u Jaurisů, no tak se tam okamžitě začalo chodit. No přece tam nebudeš cucat limonádu. A druhý, co bylo, že mě, pak jsem se právě dostala do té party takových těch básníků, to byli kluci, kteří prožili 68. rok v 17 až 19 letech a teď nás učili býtníky a tyhle si všechny, no a to se chodilo třeba do Šárky, k Veselíkovi a tam nebo do takové hospody pod Kaštany a tam to prostě tam padalo, že jo, a nebo když se šlo k Tigrovi, tak jestli tam, pane bože, bude hrabál a takový, to taky jako nemůžu tak, to, jo. Tak vlastně já si myslím, že místo cestování, tak jsme prostě pařili. A aniž vlastně si člověk uvědomil, tak najednou ten alkohol začal fungovat jako takový antidepresivum. A aniž si uvědomil, tak začal být na něm závislej. Já nejsem žádná velká hrdinka, já jsem na tom nikdy nebyla a zatím nejsem tak, že teď tady, kdyby si dal panáka, takže se mi rozklepou ruce. To vůbec ne. Ale já jsem vlastně potom už nedovedla pít kontrolovaně, víš. Já jsem buď nepila vůbec, anebo jako před popravou. Prostě to už je jedno, co bude zítra, tohleto a všechno a teďkon jako a všichni. Okamžitě se ve mně pozor, probouzela tanečnice, akrobatka, to jsem vylezla vždycky na bar, že jo, na stoly. Dokonce jsem s jedním nejmenovaným aristokratem rozbila dva stoly v divadle na Zábradlí, protože já jsem na něj vyskočila a začala jsem sebrala patrola. A kníže skočil za mnou a stůl teda pod náma prásk, pak jsme přeskočili na další. To jsem potom musela zaplatit. Ale myslím si, že to za mě zaplatil Petr Lébl. A vlastně jsem se takhle jakoby ventilovala. Jenže s těma dětma to nejde. A ani v tomhle věku už s tou prací to nejde. Dřív bývaly daleko hezčí vlastně ty kocoviny. Mě nebavil Silvestr, ale druhý den, prvního, ty, co právě zůstali, víš, tak takový jenom to uvolnění a to ne to blábolení, ale taková ta svobodička. Tak to už se nedostavovalo, dostavovaly se deprese. No a najednou jsem zjistila, že to není lehký se tomu ubránit. Zvlášť, když kolem sebe, tak ty jsi výjimka, ale a taky jsi mě vlastně mockrát podržel, to si třeba ani neuvědomuješ, jo, při tom natáčení, že najednou jsem tam nebyla jenom já odvykající, která nepila, ale normální duše, který se může napít kdykoliv, protože to s ním nic nedělá a taky si najednou dá v té hospodě zelený čaj a nic se prostě neděje. No a vlastně jako začaly mě štvát dvě závislosti moje. Jedna teda na tom alkoholu a druhá vlastně na pomluvách. Víš? A ty jsem si tak jakoby řekla, že bych mohla odstraňovat. Babička, to mě vždycky, když jsem se to uvědomila, mě fascinovalo, že ona si dávala štamprličku ráno na pouzbuzení a pak si dávala šláftruňk, ale toho samýho. A to vůbec, to jsem si vždycky říkala, jak je možný, že ta věc ráno fungovala tak, že dala a šla ke kravám a večer před spaním si to dala a zase jakoby zalehla.
1: A co měla, slivovici?
0: To nevím. Já myslím, že nějakou ořechovici nebo něco takového. Ona nebyla z Moravy.
1: A ono, tenhle ten problém, víš, takového toho jako přepíjení, přejídání, vlastně pořád souvisí s tím takovou, jak mně připadá mě ta civilizace, že my věci, jak říkám, neděláme z hladu, ale z chuti. Že to není, že my nejíme, až když máme hlad.
0: No, tak to souvisí to trošku i s tím. To je jeden vlastně ze smrtelných hříchů, obžerství, že vlastně to není pro potřebu, ale to už ani není chuť, člověče. To už vlastně tím nahrazujeme něco, víš.
1: No jasně.
0: A je teda pravda, že i ten alkohol a tohle to vlastně oddaluje člověka od zamyšlením se nad sebou, proč tady je. Já jsem viděla Rok ďábla Petra Zelenky, ten film, který mě strašně zasáhnul, kdy tam říká ten holandský novinář, že místo teda alkoholu hledal Boha. A já vlastně taky vždycky, když to nebylo jako teď jediný období, tak já jsem samozřejmě nepila, když jsem čekala děti a nepila jsem zrovna náhodou ani předtím, než jsem je počala a pak když jsem kojila a tak dále, jako byly takové jakoby období, ale že jsou to přesně ty období, kdy zrovna jsem vůbec jakoby abstinovala, tak daleko víc jsem ne hledala víru, jako já už jako bych tu víru tu mám, jo. To je dar, který mi byl dán, ale vlastně daleko víc mám potřebu, když nepiju, udělat si nějaký rituály, který ti připomínají, že vlastně věříš. Hmm. Jo, že vlastně to tady mám, ten mám taky odbožený Němcový, víra a naděje mi dává sílu rozesmát své srdce a duši a otevřít je celému světu do kořán. A to ti nahradí někdy jakoby ten chlast, jo, že ale hned druhý den ti to veme. Hned druhý den zase si zavřený a ta sebelítostivka a tohleto. Když to vlastně, ta víra ti tenhle ten nadhled, ta víra je vlastně taky, bych řekla, to antidepresivum.

0: mně se třeba stalo, jak jsem čekala ty děti půl roku, jo.
1: V nemocnici,
0: protože předtím ty 3 měsíce jsem myslela, že jsem nemocná. Tak vlastně mi se narodili za 6 měsíců, že? Ale to je podobný jako já, naši se brali v listopadu, já jsem se narodila v březnu, že jo? Já jsem si myslela, že jsem nedonošená, řekla jsem si, no to jsem docela pěkný pucek, že jo? Protože jsem měla asi 4,90. A naši tvrdili, jako, že předtím spolu nic neměli před svatbou. A tak jak jsem takhle prostě byla půl roku v té nemocnici, tak v noci si mě zavolal jeden takový starší pan doktor. Co udělám, když zjistím, že ten jeden plod je zkažený? Jestli teda půjdou pryč, oba dva ty plody, nazývají plod A, plod B. A nebo jestli teda ten zdravý zachráníme, nebo co? Tak já jsem strašně znervozněla. A teď jsem jako říkala, no počkejte, a vy k tomu máte nějaký jako podklady? A on říkal, no ne, ale to je potřeba se rozhodnout dopředu, aby potom nenastala panika a tak dále, prostě vědět. Takže já jsem vůbec nespala.
1: Abyste pak měla pohodu.
0: Ano,
1: že?
0: Aby pak byla pohoda, už by bylo, jakoby.
1: No.
0: No tak já jsem prostě nespala a přivezli tam na pokoj paní farářku, která už si myslela, měla 12 dětí, evangelická farářka, která si myslela takovou tu klasiku, že v přechodu a tam bylo 13. miminko. A ona mi tam pak nechala velmi dobře přeložený nový zákon a ona mi říkala, hele, ty to zvládneš, hoď to nahoru, když nebudeš vědět a pros jenom o sílu, abys to dokázala jako vyřešit, ale vůbec se tím netráp. A tím mi strašně pomohla a já jsem si začala tam právě tu Bibli číst a zrovna jsem taky četla si o Boženě Němcový a její nějaký dopisy a hrozně jsem se ti tam upnula k Panence Marii, která najednou jakoby ve mně to, co jsem zlobila vždycky, když jsem jezdila do Bílý vody, sestry voršily neposkvrněné početí a tyhle ty věci najednou šly úplně stranou, ale najednou ta Panenka Marie pro mě byla ženská v tom křesťanství a najednou ta matka. A ta představa té matky, která ví, že ten její kluk vlastně se obětuje za něco vyššího, ale stejně vlastně jí to musí bolet, protože to je to tělo, které ona donosila. Teď já je tam měla jakoby v sobě, tak jsem si tak jakoby k ní promlouvala. Právě taky Němcová má takový, že se modlí. Ty svatá, naplň srdce moje milostí svou, abych došla milosti jeho. A to mě posilovalo strašně. A slíbila jsem té Panence Marii, že ty děti nechám pokřtít, přestože sama nejsem pokřtěná. Tak jsem prostě vyšla s těma miminama, s tou Renatkou Kašparovou, v náruči jsme nesli a přišli jsme za nejmenovaným knězem pražským, který dneska je už docela vyšší církevní hodnostář a říkám, že teda se jdeme domlouvat na křest a všechno jako klapalo až do chvíle, než zjistili, že já prostě pokřtěná nejsem. Tak to nejde, takže bych se musela nechat pokřtít já. Jsem říkala, no dobře, ale já k tomu musím dojít úplně jinak. Já přece, když se teď nechám pokřtít, tak musím vědět, že každou neděli budu chodit do toho kostela. Já beru desatero jako ten nejlepší morální kodex, který zatím jsem já byla schopná vstřebat, ale nevím, jestli bych byla dobrou katoličkou. Nic. Tak jsme objeli venkovský faráře, nic. A teď já jsem už jednoho jsem teda vytočila, protože jsem říkala, takže vy jim upíráte první svátost, jo? Takže tyhle ty chudáci, podle tady toho vašeho, aby se vůbec nedostali do nebe. Tak víte co? Já jsem si to teď tak prolistovala v té Bibli. Tak prostě tam, když není po ruce kněz, tak já si je pokřtím sama. A vzala jsem si je už jednoroční caparty u svatýho Jilí, jsem si je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého pokřtěla. A když děti dělali zkoušky k voršilkám, tak se mě tam právě ta jedna sestřička ptala, jestli jsou pokřtěný. Já jsem říkala, že jo. A ona říká, kde? Já jsem říkala, u svatého Jilí. On říká, tak co to je jako farnost? A tohle jsem říká, ne, ne, ne. Jsem křtěla já. A ona se jenom začala strašně smát. A úplně prostě v pohodě to jakoby přešla. A to se mi tam právě taky jako strašně líbilo, jo. Že tam najednou nebyl ten nátlak. A oni ať už se prostě sami rozhodnou. Protože já jsem byla vychovávaná takovým tím, víš co, já to úplně cítím v sobě, takovým tím ateismem, tím materialismem. Přestože jsem mohla chodit do katolického skautu, přestože jsme chodili na půlnoční, Víš, ale takový jako, no kdo věří, že je něco po smrti, no tak je úplnej debil, jako jo, prostě je to jakoby...
1: No to jsou takový ty, vy věříte v takového toho dědečka na obláčku?
0: No. No, ale můžu ti říct, že třeba, když jsem chtěla jako to miminko a byli jsme s mým mužem na chalupě, a teď tam prostě takhle, jako já jsem chodila se psem na procházky a tam byl takový kříž, Boží muka, normálně Kristus, že jo, tak já teda jsem právě, a tam za ním vždycky vychází slunce ráno, za tím křížem, to tam tak akorát mám připravený. A já jsem se tam vždycky chodila v tuhle tu dobu a opravdu jsem si říkala, že za tím sluncem sedí ten dědeček na obláčku, mě to tak prostě bavilo. A říkala jsem, pane bože, dej mi syna. A teď jsem to obešla a mezi tím jsem si říkala, ne syna, kluka ne, to by bylo mít lepší jako holku. A zase jsem tam došla, pane bože, radši ne kluka, radši holčičku, já bych chtěla holčičku. A pak jsem si říkala, ne, holka to má těžký jako v životě, tak radši toho kluka. A tohle to a on mi pak dal oba.
1: A ty už si pak nechtěla další?
0: Už to nešlo. To já, kdybych, hele, mohla, já si myslím, že to je nádhera, když jich je tak pět. Já miluju tu tvoji příhodu. No, jak jsi mi jednou říkal, ta paní.
1: Já nevím, jak se jmenuje, ale oni říkají, že má snad 9 dětí.
0: Každý s jiným.
1: Každý s jiným tatínkem a ona na ně volá příjmeníma.
0: No, to já miluju. To.
1: Takže otevře okno a křičí, já ty jména nevím, ale křičí Krtek, Trávová, Novák, Bláha, Travníčková, domů. A oni prej ty děti taky. Že říkají třeba, mami, Krtek říkal, že Bláhová, a teď takhle na sebe žalujou, že
0: no,
1: nežaluj Trávo. A to se mi hodně líbí.
0: Neber to ty veverkový.
1: Samozřejmě, ty veliký rodiny, to je zajímavý, že jo? Když potom je těch dětí fůra, tak asi oni už se tak vychovávají sami mezi sebou.
0: No,
1: už
0: tam už a já si jiná. Myslím, že to je potom už taková jakoby komunita, že nenastane takový to rodinkaření, víš?
1: No, tak nemůže, viď? Protože, no tak my jsme, hele, ta civilizace je jednoduchá, ta je udělaná na 2 až 3 děti, protože auto je 5místné.
0: No,
1: to jsou takový, jsou ty modely, že jo, podle kterých to
0: no
1: jede.
0: No mě právě strašně lidi říkali, dvojčata, tak to máte jedním vrzem a páreček. Víš co, ale já jsem právě třeba myslela, že budu mít to jedno děcko a budu tak jako stát u toho okna, spí děťátko, spí. A to tak vůbec nebylo, že jo, já byla taková fena. Jo, když řvali oba, tak už jsem si našla potom takový polohy, kdy jsem kojila naraz. V podstatě já jsem se pohybovala furt po 4, my jsme přehradili místnost, tam jsme to všechno vystlali, aby se nemohli prostě jakoby nějak pomlátit a oni tak po mně různě lezli, že jo. A pak když už byli větší, tak to oni si s tebou chtěli hrát naraz a oni neslyšeli jeden druhýho. Oni vůbec jim bylo jedno, že Adámek, ten prostě, my jsme byli v zoologický, oni viděli gorily a Adámek chtěl být gorilátko. Takže já musela být jeho matka, musela jsem dělat hu, hu, hu, hu, hu a jakoby ho kojit, že jo. Ale Karolína chtěla být máma gorila, takže ta dělala to hu, hu, hu a já zase na ní musela hu, hu, hu, hu, hu a nechat se kojit, jo. A to všechno najednou a to byla hrozná honička. A já ti řeknu, já když jsem se dověděla, že čekám dvojčata, tak potom jsem si všímala rodičů s dvojčatama, že jo. A říkala jsem si, to se rodí samej magorům, protože ty rodiče prostě šli úplně vytřeštěný, ty děti drželi a strašně řvali. Víš, a měli takový to červená, zůstat stát, zelená, volno, jdeme, jo. A já jsem si říkala, no to je konec tohleto, to je teda zvláštní, jako. A za chvíli jsem byla taková já, že jo. Že jsem prostě, protože aby oni nemohli mluvit na tebe dva, no tak ty si pořád musel ty mluvit. Mářa, mářa, mařenice, najedla se jitrnice, napila se syrovátky, pak si lehla do zahrádky, bum, bum, bum. A tohle to prostě jelo, že jo.

0: Ty jsi to říkala na začátku toho povídání, tam padla ta věta, že vlastně jde o to změnit to myšlení, že je důležitý změnit to myšlení. Jak jsi mluvila o tom, že ještě vlastně žijeme pořád v tom komunismu nějak myšlenkově. A já jsem k tomu dospěl, když jsem učil 13 let ve škole, jako v náhradecké škole, tak já jsem na konci teprve po těch letech, 13 jsem zjistil, že to je základ, ze kterého teprve se může začít. Jo. Tam, kde je ochoten ten člověk, ten student, takzvaný, změnit svoje myšlení. Že takový ty všechny techniky a způsoby, jak chodit a jak se tvářit a jak hlas, to je dobrý, ono to má svoje. Ale dokud ten člověk neotevře to myšlení, nepřipustí, že to myšlení je jenom nějaký schéma v palici, v hlavě. Protože náš problém je ten, že my často si spleteme svoje myšlení s realitou. Že?
1: Ano.
0: My myslíme, že v té hlavě máme tu realitu.
1: Ano.
0: A že vlastně tak to je. A teď máme dojem, že se s tím nic dělat nedá, poněvadž tak to prostě je.
1: No, my ale ani nevnímáme, že by to mohlo být jinak.
0: Ano.
1: Že jo?
0: No.
1: A já třeba v tomhle tom mám strašně ráda cestování, jo? Ale úplně... Já jsem zažila jednu takovou dovolenou s dětma. Jeli jsme a s kamarádkama, jeli jsme do Itálie. Byli jsme v Dolomitech, v takovým malým penzionku, byli jsme tam jenom sami Češi, ten penzionek ved Ital a Polka a bylo to hrozně prýmá. A teď já čerstvá řidička, víš, tam serpentíny, já to jezdila 20, za mnou kolona, teď jsem si prostě říkala, Italové budou nadávat, naopak, protože jsem tam měla toho začátečníka a tohleto, hned věděli teda už jako o koho jde, stopovali mi to a říkali, že dneska jsem teda byla o 5 minut rychlejší a bezvadný, jo. A já jsem se tam strašně dobře cítila. Ráno jsem chodila s Karolínou do kostela, tam jsem byla nejmladší, teda mimo Karolíny, jinak tam takový starý prostě tyrolský babičky, úžasný. No a tak jsem se tam tak dívala, jak ty lidi jakoby si tam žijou a jak tyhle ty lidi mají penzion, ale vedle toho mají ještě vinohrad a ještě vedle toho se živí tímhletím a támhletím, že no chtěli teda nic jakoby tak urvat a hrozně mě to tak jakoby zajímalo, ten jejich život. A pak jsme přejeli do Bibione a tam najednou to jsem si říkala, no to si přejel zase do české osady. Tam vlastně se nic o životě Italů nebo vlastně jakoby jinýho národa nedozvíš. Jezdíš jenom na ty osvědčené místa, kde jsou zase Češi, zase ten náš způsob života, zase jsem tam zaslechla takový, jako říká, hele, a víš to, že Havlíčkovi tam mají i myčku? A to platili stejně. A už zase prostě jel tenhle ten model. Jo, že je to taky, tak nic se opravdu neděje, no, tak jako se nedomluvím, oni ty lidi jsou daleko, jako ve mně to vyvolává zbytečný mindráky, protože oni jsou daleko vstřícnější, co vím, že třeba v Rakousku, když jezdíme s dětma lyžovat, teda oni lyžovat, já na procházky, tak prostě jednak seš ty jejich zákazník a jednak jako já jsem nezažila nějaký povyšování, že bych neuměla německy. Ale ty tak jako právě vidíš zase, penzion, hospodářství, přes zimu, tady jsou to ty cimrfraj, že jo? Asi tam musí být krásný jaro, to tam není téměř nikdo. Pak zase zřejmě v létě kola a teď z toho jakoby tak žijou, víš? Takový jakoby nebát se vůbec poznávat to, jak ty lidi jiný žijou.
0: Víš, co mě zaujalo v New Yorku? Kdykoliv se nám stalo, že jsme otevřeli mapu, protože jsme se tam motali, že jo? Jsme to tam neznali, měli jsme nějakou mapu, tak když jsme ji otevřeli, tak vždycky se stalo to, že k nám někdo přišel a řekl, potřebujete pomoc. Normálně s kolem jdoucí, ale to bylo pravidlo, jo? Že prostě to už, že seš u té mapy, znamená, že opravdu asi potřebuješ pomoc, že jo? Někdo místní okamžitě přiskočil. To mě zaujalo. Já jsem to tady chtěl praktikovat v Praze na nějakých cizincích, což bylo hrozně legrační a oni se mě lekli, protože to tady asi nikdy nezažili. No já nevím, co se
1: já
0: stalo.
1: Já zase jsem viděla jedny takový chudáky cizince, který šli s tou mapou a jak šli, tak všichni ty lidi úplně přecházeli na ten druhý chodník.
0: Řekl jsem
1: Rozumíš?
0: Si, New Yorkský model, zlomím tady českou ostýchavost, i když mluvím blbě anglicky, přistoupil jsem k cizincům, řekl jsem anglicky, potřebujete pomoc a oni byli takový, ne. A možná mají nějaké informace, že bych třeba je chtěl okrást, nebo že tady v Čechách pak s nima začnu měnit peníze. A
1: no taky myslím, záleží na tom, Jardo, jak jsi se tvářil, víš, přitom.
0: Snažil jsem se být strašně milý.
1: Možná no právě, přehnal. Možná, že jsi to přehnal, možná, že jsi mohl být normální a že by to, víš, no, že jsi říkali
0: ne,
1: takový nějaký.
0: Bylo to úplně normální, ale oni asi, mně přišlo, že se bojí, že jim někdo řekl pozor,
1: Ne, já zase taky se leknu, když na mě oni něco vybalili, ale já už jsem se naučila tu svoji. You must speak slowly. A to říkám i pomalu, aby opravdu pochopili, že musí mluvit pomalu.
0: No.
1: A pak teda, že jim pomocí těch rukou, nohou ukážu, kde ten staromák je, že jo.

0: Je to zvláštní vesmír, zvláštní civilizace, zvláštní země koule, na který žijeme, protože vždycky si to říkám, víš, na to koukám, na takovou tu změť všech těch osudů, na změť těch tuch, těch chtění, který se mění potom v nějaký závisti nebo v nějaký nepříjemnosti. To, co říká ten Don Miguel Ruiz v té knížce Čtyři dohody, že se naučíme od dětství plivat ten emocionální jed, že se učíme ty jedy. Tak, jak se tak jako v té rodině hádají ty rodiče, trošku někdo se s někým pohádá, plivne to na to dítě se naučí to plivnout na sourozence, nebo to plivne na nějaký zvíře, nakopne kočku, nebo zase na nějakého kamaráda, nebo naopak zpátky na ty rodiče. A jak se obtížně učíme všechno tohle to vymejvat, jo? Protože je to zvláštní, že jo? Lidi mají docela dobrý mozek, docela dobrý rozum, mohli by se docela dobře domluvit.
1: A ty víš ještě o nějaký jiný planetě, kde bychom mohli žít?
0: No tak já myslím, že docela na všech. To teďka by byla taková odbočka o tom majiteli vesmíru, protože v Americe mají nějakého chlapa, který je podle amerických zákonů majitelem vesmíru. To teďka tady nebudu ani popisovat, jak se to stalo, ale skutečně je zapsaný na katastrálním úřadu a rozprodává ty planety a ten se chystá, že se bude
1: stěhovat. No a tam je teda prokázáno, že je možný život, jo?
0: No to teďka...
1: Prokázaný to není, Jardo.
0: Člověče, je, to zase, Evo.
1: Hele, Jardo, prokázaný to není, tak to neřeš.

jsou 2 hodiny. Vítám vás u nočních zpráv Čet rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Pojďme na to nejdůležitější. Papež Lev XIV. Se zotavuje po operaci, při níž mu lékaři odstranili zhoubný nádor na plicích. Čínská vozidla během norského vojenského cvičení tajně nahrávala pohyb vojáků i přístupové kódy k objektům. Poslanecká sněmovna podpořila mimořádnou daň pro rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Ukrajinský prezident Zelensky uvedl, že po útoku na datová centra firmy Yandex výrazně klesla aktivita falešných účtů, které na sociálních sítích šířily provokace a dezinformace. Podle polských analytiků se omezení projevilo i u účtů spojených s německou stranou AfD. Novinář Daniel Dočekal tento pokles označil za jeden z nejvýraznějších za poslední dobu. Vatikán potvrdil, že papež Lev XIV. Podstoupil v římské nemocnici operaci plic, při níž mu lékaři odstranili zhoubný nádor. Zákrok podle vatikánských představitelů proběhl úspěšně a hlava katolické církve by se měla zotavovat přibližně týden. Děčínští policisté pátrají po 66-letém muži, který se v pondělí nedostavil na plánovaný zákrok do nemocnice. Na manení a jeho telefon je nedostupný, policisté se obávají o jeho zdraví.